0: jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná ženská žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každých 7 minut.
3: A co z toho jako vyplývá?
2: Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No prde, to bude domluva s tebou. To mě ještě scházelo. No vidíš, hele, jsou tady. Bačkory. Tvoje. Zuj si boty, rozumíš? A vem si bačkory. No tak rozvázat boty si snad umíš, ne? Hele, hlavně mi tu nebreč, jo. Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady jednu noc to vydržíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Když si to zavařil, tak ať si to vyžere debil.
0: Rock Radio. Konec legrace.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

0: Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. A budou ti to muset ocekat majzlík. Ses měl narodit jako kůň původně. A v poslední chvíli si to pánbůh rozmyslel.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Tráp. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele.
2: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. A padí, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
2: No, to je jasný, super. No.
1: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
2: No. Jako teda bylo to jako těžký teda.
1: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
2: Bylo to teda... V tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem, ano! A kolikátého to bylo přesně?
2: To znamená jako teda na podzem.
1: No na podzem, samozřejmě, že jo! Bylo to kdy? No?
2: No v listopadu říkám.
1: No 17.
2: 17. no.
1: A kde?
2: Kde?
1: No. Na Al. Al.
2: Na Al Jašce.
1: A prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Já s tím salámem, teď já mám jíst jenom zeleninu a pak já nemám doma ani ledničku. A co já s tím rumem? Já mám cukrovku tak na alkohol ani pomyšlení a dvoje máslo. Teď mi to žlukne, Himmel!
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Chytili jsme na granáty, čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. I could stay awake just to hear.

0: Překvapivá zpráva už je tady.
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr, CZ.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Já nový plot mám.
9: Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
10: Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké středeční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Navrhovaný růst rodičovské od příštího roku je ve sněmovně před závěrečným schvalováním. Částka by se měla zvýšit o 50 tisíc korun na 400 tisíc a na dvojčata a vícerčata ze 700 tisíc korun na 800 tisíc. Opoziční poslanci nabídli ve druhém čtení několik možností zavedení valorizace příspěvku. Majitelé psů musí ode dneška začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat i hned. Zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za registraci se bude platit poplatek, jehož výši si určí každé veterinární pracoviště. Pokračující podpora Ukrajiny, ale i konkurenceschopnost Evropské unie, hodnoty a bezpečnost budou hlavními prioritami irského předsednictví v Radě Evropské unie, které začíná právě dnes. Irové přebírají mandát od Kypřanů a v mnohem na ně navazují. Do druhého kola tenisového Wimbledonu dnes postoupilo 5 z 8 českých zástupců. Jakub Menčík, Jiří Lehečka, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková.
10: Rock Radio. Počasí.
11: Dnes bude oblačno až zataženo na východě zpočátku i polojasno a hlavně v Čechách občas deštěm nebo přehánkami, místy i bouřkami i silnými. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat, na západě i oblačnost. Nejvyšší teploty se budou pohybovat na Moravě a ve Slezsku mezi 26 až 31 stupni Celsia, na jihovýchodě dokonce kolem 33 a nejvyšší teploty v Čechách naměříme do 25 stupňů.
12: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
10: Rock Radio. Doprava.
11: Ve směru na Prahu se bouralo na několika hlavních tazích na D1 na 127. kilometru, na D7 na 7. kilometru, na D10 na 63.5. kilometru a přímo v Praze si dejte pozor na Kbelské ulici, kde se srazil nákladňák s osobákem a částečně blokují provoz.
12: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
10: Rokovej rozjezd.
13: Dobré ráno, čumáci!
14: Ano, jistě jste si všimli, že zde chybí Honzíkův krásný altový hlas. Nám chybí taky, my tady ze Zuzkou smutníme.
15: Ano, pláčeme od rána.
14: Pláčeme. Každopádně náš cestovatel už by mohl psát deník, a to je pryč teprve od včerejška. O tom si třeba ještě řekneme později, jak náš Honzík vycestoval, zatím je stále za branami Brna. A dáme si asi rovnou na rozjezd nějakou muziku. Tři sestry, ať se špank.

0: Kansas, Dust in the Wind na Rock Rádiu v rockovém rozjezdu. Přátelé, ani dnes vás neochudíme o rozdávačku. Samozřejmě, i když Honzík nám chybí, tak pro vás máme další lupeny. A pro jednoho z vás tady mám dva lístky na Rockfest Dačice, kde je spoustu kapel. Je to třídenní festival, který začíná ve čtvrtek 23.7., končí v sobotu 25. A hrajou tam Doga, Trautenberg, Motorband, Proteus, Alkohol, Komunál, Civilní obrana a spoustu dalších kapel, takže pokud byste chtěli vyrazit na tuto veselici, klasicky rozdáváme přes náš Messenger, ať už Instagram nebo Facebook Rock Rádia, takže si napište a zhruba po půl devátý, nebo máme dneska Zuzi kvíz, nebo ne?
1: No,
0: jak
1: nemáme,
0: přemýšlí, nemáme. Dneska, takže dneska,
1: po půl deváté.
0: Dneska, takže po půl deváté, dneska žádný kvíz nebude a máte to. Takže pište, přátelé, a teď už Metallica. Kde ten čudlík, jak jsem tady dlouho nebyla? Jo, tady. Počí!

0: Architekt, na Rockrádiu ladíte rokovej rozjezd, dneska výjimečně s Anabel a se Zuzkou, protože náš Honzíček, to tady neprdíme, to si upravu mikrofonu nějaký zatuhlej. Každopádně Honzík je nadovolený a my samozřejmě popřejeme oslavencům jubilejní osmdesátiny. Dneska slaví Debbie Harry, americká zpěvačka, hudební skladatelka, herečka, kterou znáte především jako frontmanku skupiny Blondie, a 63 let Roddy Bottom. Jsme tady řešili, jak se vyslovuje. Zuzi, jakže to bylo, prosím tě?
1: Roddy Bottom.
0: Jo, Bottom.
1: Bottom,
0: takový
1: jako mezi U a U.
0: Aha, taky jako francouz, Roddy Bottom. Člen kapely Faith No More, je to klávesák, takže stejně jako náš Honzíček. My tady dneska nemáme ukázky, protože to stříhá Honza a já to neumím ovládat, takže maximálně, co můžu, je trapně zaspívat, jako vždy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Přejeme jim hodně zdravíčka a za chviličku další muzika, dáme si vanastovky.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Věstku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Vanastovy věci v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu je 6.29, takže minutka do půl a to znamená jediný, že Zuzka má pro vás přichystaný zprávy.
1: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rokovýradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio, co se děje?
2: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Tresty za týrání člověka ve společné domácnosti, ale i za týrání zvířat patrně čeká zpřísnění. Sněmovna podpořila v úvodním kole koaliční novelu trestního zákoníku, podle které by za tyto činy hrozilo nejméně roční vězení místo půlročního. Ve Francii a dalších evropských zemích se konají policejní prohlídky kvůli podezření ze zneužití fondů Evropské unie členy někdejší frakce v Evropském parlamentu Identita a demokracie. Agentura AFP to uvedla s odvoláním na úřad Evropského veřejného žalobce, podle kterého se operace týká vyšetřování skutků z let 2019 až 2024. Fotbalisté Francie porazili v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Švédsko 3-0 a postoupili do osmifinále, kde je v sobotu ve Filadelfii čeká Paraguay.
1: Rock Radio, počasí.
2: Dnes bude převážně oblačno a zataženo, na východě zpočátku i polojasno a v Čechách občas deštěm nebo přeháňkami, místy bouřkami. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty do 25 stupňů Celsia v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do 31 a na jihovýchodě až 33.
1: Rock Radio, doprava.
2: Na D35 se pozor ve směru na Olomouc. Na 257. kilometru narazil auto do svodidel. Na D55 se taky bouralo do svodidel ve směru na Olomouc na 3,5. kilometru a na D7 se srazili dva osobáky ve směru na Prahu na 7. kilometru.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Ladíte rokovej rozjezd na Rock Rádiu, tohle byli Gotthard a my jsme se s Zuzankou rozhodli, že si dáme nějaký téma dne, když jsme tady sami. A protože nám Honzík chybí, je to tak, Zuzi?
1: Strašně, že ani nemůžu mluvit.
0: Dneska od rána pláče, ona má plnou pusu slz, takže nemůže ani hovořit.
1: A mysli.
0: A mimo jiné to bylo mysli a mezi tím smíchané se slzami. No a my se vás ptáme pod příspěvkem, který najdete jak na Facebooku, tak na Instagramu, jestli máte nějakýho kolegu, po kterým když odjede na dovolenou, tak smutníte, anebo naopak, jestli máte nějakýho, ze kterým bouchnete Šáňu a řeknete si, jo, konečně ten ichtyl vypadl na pár dní, tak nám tam napište něco vtipného, ať se tady taky trošku pobavíme, když jsme tady takové osamocené děvčata. Každopádně moc krát děkujeme za milý komentáře, kterých je tam hodně, ty si tady pak samožersky přečteme samozřejmě taky. Za chviličku Lucie, takhle tě mám rád.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
5: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
4: Super, a balakrylem natřeme futra.
5: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Trautenberg.
6: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
7: Migové.
6: Harley.
7: Krucipisk.
6: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
14: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
13: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
14: A můžete využít i výhodné financování.
13: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Máme 6.50, za chviličku za 10 minut budou zprávy, jo, a nám se pustilo z Osborne.
2: Tak to je fajn.
1: Tak my si ještě poslechneme, Zuzka nám pak řekne, co se do zpráv nevešlo.

0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Tak pokus číslo dvě, evidentně nám to vyjde tentokrát. Krása. Zuzi, jupí, ladíte Rock Radio, rokovej rozjezd a jelikož za 5 minut budeme mít zprávy, tak Zuzka má něco, co se do nich nevešlo, tak povídej.
2: Já tady mám jednu zprávu z influencerského světa, když už nevíš, jak víc na sebe upozornit.
1: Ano.
2: TikTokerka Serena Neal proměnila svůj plavecký bazén v obří okurkovou lázeň. Naplnila svůj bazén 50 tisíci nakládanými okurkami i nálevem. Potom do něj vlezla, udělala si v něm fotku.
1: A není to nezdravý se nakládat do octane, rozkládá to kosti nebo něco takového. Já mám pocit, že dřív lidi, když si chtěli třeba kvůli vojně zlomit ruku, tak si naložili ruku do kýble s octem a pak s ní jenom bouchli o kredenc a byla zlomená.
2: Je nebo fakt, že něco takového už jsem slyšela.
1: Já mám pocit, že něco takového jako jsem zaslechla.
2: Ale to by v tom bazénu asi musela plavat hodně dobu, dlouho.
1: Takže jako ona tam jenom skočila, vyfotila se s okurkou.
2: No, ale jako přijde mi to teda už velký jako sci-fi. Teda,
1: hlavně takový plejtvání okurkama, víš kolik.
2: No, to ona jako vysvětluje, že byly poškozený a že se nedali prodat ani sníst, takže právě vymyslela, jak je jinak využít.
1: Že jako v plesnivých okurkách plavala, jo? Fuj, tajksolo, je to teda docela nechutný na můj
2: kdyby
1: vkus.
2: Si nevěděla, jak sbírat další sledující, jo,
1: takže tak se mám vyfotit v okurkách. Ano. Dobře, přátelé, takže pokud jste někdo pěstitel okurek, pošlete mi minimálně 300 tisíc sklenic, který máte lehce plesnivých. Já si doma vyrobím bazének a udělám nějaký snímek. Tady Zuzka bude se mnou v bikinách, takže se máte na co těšit. No tak děkuji, Zuzi, bylo to krásný. Teď už Judas Priest, jdeme na to.

0: ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké středeční ráno máme, krátce po sedmé jsou tu další zprávy. Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili v úterý večer na dětském táboře 6 lidí po zásahu bleskem do blízkého stromu. Muž byl krátce v bezvědomí a vrtulník ho přepravil do nemocnice. Tam pak záchranáři dopravili i dalších 5 nezletilých ve stabilizovaném stavu. Porucha zabezpečovacího zařízení omezuje provoz na železniční trati mezi Prahou a Benešovem. Problémy se zabezpečením jsou po noční bouřce v úseku mezi Úřiněvsí a Strančicemi. Vlaky můžou nabírat zpoždění až 45 minut. Dopravce očekává omezení provozu do 8 hodiny. V Evropské unii začíná platit clo na balíčky ze třetích zemí v hodnotě do 150 eur. Stahovat se bude například na zásilky ze Spojených států a Švýcarska. Postihne ale především ty, které se Evropané objednávají u čínských internetových prodejců, jako je Shein, Temu nebo AliExpress. Fotbalisté spolupořádajícího Mexika v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili Ekvádor 2-0 a postoupili do osmifinále. Mexiko narazí v osmifinále na postupujícího ze zápasu Anglie-Kongo. Hrát se bude v pondělí od 2 ráno znovu v Mexiku.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno až zataženo, na východě zpočátku i polojasno a v Čechách občas deštěm nebo přehánkami, místy bouřkami i silnými. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty naměříme na jihovýchodě kolem 33 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku bude od 26 do 31 stupňů a v Čechách do 25.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na dvou hlavních tazích ve směru na Olomouc se bouralo, pozor na D35 na 257. kilometru, kde narazilo auto do svodidel a další nehoda se řeší na D55 na 3,5. kilometru.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci! Zdraví vás Anabel
1: a Zuzka.
2: Ano, v rokovém rozjezdu dneska odsamocená dvě děvčata. Každopádně my se to tady pokoušíme zvládat. Já jsem tady celá opocená, už vůbec nevím po té dlouhé době, jak se tady ovládají všechny ty čudlíky. Zatím jsem nic nevypla, takže to je docela úspěch.
1: Možná to bude tím, že máme ve studiu pouhých 28 stupňů.
2: Ano, je tady 28 stupňů, takže kdybychom vám přišli nějaký nepříčetný nebo lehce blekotající, nebo kdyby tady bylo třeba ticho, tak už jsem omdlela pod stůl. A máme pro vás dneska téma dne, zatím nám tam všichni píšete, že jsme krásný, což se zůstalo samozřejmě. Velmi ceníme a děkujeme za vaše krásné komentáře. Ale nás spíš zajímalo, klidně nám to napište i do Messengeru, jestli se stydíte to napsat veřejně pod zeď. Jestli máte nějaký kolegy, který když odjedou, tak se vám po nich stýská, anebo naopak boucháte Šáňo a slavíte, že konečně ten ksicht pár dní neuvidíte. Takže nám to napište, ať se tady společně pobavíme. A teď už naše oblíbená Alice Koprová nebo Alice Cooper, jak chcete. Dáme si Poison.

0: Running Wild na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu nám nehrali náhodně, protože dneska slaví narozeniny Rolf Kasparek. Já jsem chvilku přemýšlela, jestli on není náhodou Kašpárek, jestli třeba nebyl původně z České republiky.
1: Kdyby se to vyslovovalo, jo, Kasparek.
0: Jako přesně, Rolf Kasparek a že si to udělal z toho Kasparka, aby byl mezinárodní. Ne, prosím vás, přátelé, to je Němec původně, ale podle mě měl stejně nějakou babičku z České republiky. A je to zpěvák, kytarista a skladatel, kterého znáte právě jako frontmana power metalový skupiny Running Wild. V roce 2009 se Running Wild na chvilku rozpadli, bylo to po festivalu Wacken Open a následně založil s Peterem Jordanem novou kapelu, ta se nazývala Giant X, která hrála hard rock 70. a 80. let. No a o dva roky později, teda v roce 2011, Rolf oznámil, že Running Wild budou pokračovat. Jinak koncem roku 2025 přišla informace, že vlastně kapela odehraje v letošním roce, to znamená 2026, poslední rozlučkový koncert a k tomu na rozlučenou vydají nové 18. album. Tak my mu přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a teď už další muzika, dáme si Panoptiko.

0: Justin Black na Rock Rádiu, ladíte rokovej rozjezd dneska se Zuzkou a Sanabel. A já jsem vám chtěla připomenout, přátelé, protože jsme to říkali hodně brzo ráno, kdy spousta z vás ještě nejspíš byla v posteli a nezaregistrovala to, protože zatím o to není nějak enormní zájem. Takže máte o to vyšší šanci získat lupeny na Rockfest do Dačic. Moje rodná Hrouda, přátelé, je to třídenní festival, hraje tam spousta kapel. Vypíchnu tady třeba Tlustou Bertu, Civilní obranu, Protea, Komunál, Alkohol, Morčata na útěku, je tam dokonce Metallica, Czech Band Tribute, není to náhodou náš Kamil?
1: Ano, je.
0: Vidíte to, takže i Kamila tam uvidíte naživo s jeho kapelou, je tam Motor Band, Gatecrasher, Doga, Trautenberg, takže opravdu veliká akce a vy na ní můžete vyrazit zcela zdarma, pro jednoho z vás tady máme dva lupeny. Takže si o ně napište na Instagram nebo na Facebook, připište vaše telefonní číslo a po 8:30 zvedejte telefon, budeme vám držet palec a už za chviličku si dáme Cure.
2: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
6: Od čtvrtka vepřová plec u Zemana, opět za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
7: Ale ano, od čtvrtka ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny, vepřová plec, opět za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
6: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejnyzeman.cz.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: Pure Friday, I'm in love, na Rock Rádiu v rockovém rozjezdu. Zuzi, jsi zamilovaná i mimo pátek?
1: Já jsem už velice, velice dlouho
0: Vím právě, proto se na to ptám.
1: Teď jsem se to snažila jako rychle dopočítat a nedám to, už je to tak dlouho.
0: A je to jenom nějaký den v týdnu, nebo ho miluješ od pondělí do neděle?
1: No, tak občas vydechám, když je naštve.
0: Takový to, když má člověk PMS, tak zrovna ano, v tu chvíli tak, toho muže úplně nemiluje.
1: Tu chvíli nikoho nemiluji.
0: To znám. Já vlastně přemýšlím. No, nebudu to zveřejňovat, nechám si to v soukromí a dáme si radši zprávy.
2: Tak hoši, rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem, to je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako půk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Rádio. Co se děje?
1: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Tresty za týrání člověka ve společné domácnosti, ale i za týrání zvířat patrně čeká zpřísnění. Sněmovna podpořila v úvodním kole koaliční novelu trestního zákoníku, podle které by za tyto činy hrozilo nejméně roční vězení místo půlročního. Počet obětí zemětřesení, které minulý týden zasáhlo Venezuelu, vzrostl na nejméně 1943. Informoval o tom předseda venezuelského parlamentu Rodriguez. Podle jeho slov se zároveň téměř zdvojnásobil počet zraněných, a to na přinejmenším 10,5 tisíce. Fotbalisté Francie porazili v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Švédsko 3-0 a postoupili do osmifinále, kde je v sobotu ve Filadelfii čeká Paraguay.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno až zataženo, na východě zpočátku i polojasno, v Čechách občas s deštěm nebo přehánkami, místy bouřkami i silnými. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty na jihovýchodě do 33 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku do 31 a v Čechách do 25 stupňů.
2: Rock Radio. Doprava.
1: U mostu se boural na silnici číslo 13 na trase Karlovy Vary Liberec na 75,5 kilometru a bouralo se taky na D55 se ve směru na Olomouc na 3,5 kilometru, kde auto narazilo do svodidel.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Rolling Stones, Love is Strong. Všimla si, že nám tam dneska Kamil nasázel samý love songy?
1: Taký romantický, jo, aby jsme se tady pobrečili.
0: Asi se máme začít líbat, nebo nevím, každopádně. Já tady mám teďka pro naše posluchače jednu hudební novinku. Myslím si, že potěším fanoušky Flor Jansen, protože zpěvačka oznámila, že se chystá do Čech, respektive vyrazí na klubový turné a jednou za zastávek bude pražský Roxy, kam dorazí 27. ledna 2027. Jinak minulej týden vyšel taky její nový single Run, takže si ho můžete pustit na YouTube a to je pro vás takovej tip, kam vyrazit na zahraniční umělce. Máš jí ráda?
1: Já celkově moc v rockový a metalový muzice nemám ráda ženský hlasy.
0: My jsme
1: hlasy.
0: Na tom stejně, my jsme takový fašistky na tohle, veď prostě ženská ne.
1: Tak, ale jako Nightwish samozřejmě je jako ikona, takže asi jako bych se na to podívala.
0: Jo, tak zjistíme, jestli budeme mít nějaký spolupráce tady s For. Každopádně už za chviličku další muzika, dáme si Rybičky 48, slibuju, že nebudu pít.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.
6: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
7: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
6: Kazbet? A v čem jsou jiný?
7: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
6: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
8: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
10: Jsme mladí a neklidní.
11: Jdeme na to!
10: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
12: Piráti, jdeme! Ahoj!
10: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
13: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: Muse na Rock Rádiu, ladíte rockovej rozjezd. Já už jsem tady teď úplně sama, Zuzka mi na chvilku někam utekla. Každopádně je 7.51 a to je ten správný čas na Marcelovi motokeci.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Prázdniny jsou tady, tedy technicky vzato už tu jsou od minulého pátku, ale oficiálně až ode dneška. A zatímco silničáři si zanedlouho dají měsíční oraz, tak mistrovství světa v motokrosu nabírá na správných obrátkách. O uplynulém víkendu se jelo v portugalské Aguedě a z českého pohledu se doslova přepisovala historie. Ve třídě MX2 získal mostecký závodník Julius Mikola historicky první český whole shot v historii samostatné České republiky. To je cena, kterou si připíše jezdec, který se jako první dokáže dostat do první zatáčky. A jezdec Osička MX týmu předvedl parádní start a tohle vysoce prestižní ocenění získal první ze dvou jízd. Cíli si pak připsal 7. a 9. místo a slušnou porci světových bodů. To je taky ta nejlepší možná pozvánka na poslední červencový víkend, kdy se pojede na bezesporu nejkrásnější trati na světě v Lokti u Karlových Varů. A je fakt super, že se tam tuzemští fandové budou moci po letech opět sejít nejen, aby se podívali na nejlepší jezdce světa, ale i proto, že mají komu držet palce a Jula letos opravdu jezdecky vyrostl, umístění v nejlepší desítce nejsou jen náhodná, do první pětky už taky nakouknu, tak proč by to první bednové umístění nemohlo přijít právě v Lokeckých Serpentinách. Ale kdyby to přišlo v Jižní Africe nebo ve Velké Británii, což jsou závody, které budou Lokti předcházet, nikdo by se na Julu Mikulu nezlobil.
1: Rock Radio Motokeci.

0: Twisted Sister, ladíte Rock Radio, rockovej rozjezd, máme 7.59, už skoro vlastně 8.00, takže nebudeme zdržovat a pojďme na zprávy.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
3: Právě dozrál česnek, co má říct.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Já nový plot mám, jo já se mám a nejsem na to sám.
9: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Ploty Dobrý.cz.

0: Hezké středeční ráno, krátce po osmé, jdeme na zprávy. Navrhovaný růst rodičovské od příštího roku je ve sněmovně před závěrečným schvalováním. Částka by se měla zvýšit o 50 tisíc korun na 400 tisíc a na dvojčata vícerčata ze 700 tisíc korun na 800. Opoziční poslanci nabídli ve druhém čtení několik možností zavedení valorizace příspěvku. Majitelé psů musí ode dneška začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat i hned, zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za registraci se bude platit poplatek, jehož výši si určí každé veterinární pracoviště. Pokračující podpora Ukrajiny, ale i konkurenceschopnost Evropské unie. Hodnoty a bezpečnost budou hlavními prioritami irského předsednictví v Radě Evropské unie, které začíná právě dnes. Irové přebírají mandát od Kypřanů. A do druhého kola tenisového Wimbledonu postoupilo 5 z 8 českých zástupců. Jakub Menšík, Jiří Lehečka a z žen Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno a zataženo, na východě zpočátku i polojasno, v Čechách občas deštěm, místy bouřkami silnými, odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 stupňů a na jihovýchodě dokonce kolem 33.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D10 se bouralo ve směru na Mladou Boleslav na 41. kilometru u Bezděčína. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a probíhá tam vyprošťování auta, které skončilo mimo silnici. U mostu se řeší nehoda na silnici číslo 13 na trase Karlovy Vary Liberec na 75. kilometru. Potom se bouralo v Mladé Boleslavi na ulici 9. května, tam auto srazilo cyklistu. A pozor taky na pražském okruhu ve směru Ruzině D7. Tam se srazily dva osobáky na 76.5 kilometru v levém jízdním pruhu.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci! Ze středečního rokovýho rozjezdu vás zdraví Anabel.
0: A Zuzka.
2: Dneska jsme tady osamocení, ale myslím, že to docela zatím zvládáme. Samozřejmě mezi vstupama pláčeme a otíráme si šušně od
0: kap... Já bych někam zaklepala, kam se říká, že se klepe na zuby, jo? Ale už toho se blbě mluví docela.
2: Poslední hodinka, tak snad to tady ještě nějak doklepeme. My jsme vám se Zuzkou slíbili, že vám prozradíme, kam odjel Honzík, tak o tom se pobavíme. Pak tam máme nějaký komentáře z Facebooku a taky připomínám, že rozdáváme dva lupeny na Rockfest do Dačic. Je to třídenní festival, takže si pište na náš Messenger, Instagram, Facebook, připište telefonní číslo a po 9:30 zvedejte telefon. No a teď už nás čeká samozřejmě skvělá muzika na rozjezd Europe Carry.

0: Macbeth na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. My jsme vám se Zuzankou slíbili, že vám prozradíme, kam Honza jel a jak to vypadá s jeho cestovatelským deníkem. Takže náš miláček se po 5 dnech dostal někam mezi hranice Brna a Horního Maršova. Ne, kecám, aktuálně přeletěl z Frankfurtu do Mnichova, kam se dostal na 3. pokus. Před chvilkou to vypadlo, že ani odtamtud se nikdy nedostane, ale máme nejnovější update, že jim nakonec někdo přistavil z milosti další letadlo a pokud Bůh dá, tak stihne připojovací let do Dubrovníku, kam má namířeno už od úterý. Já myslím, že trhnul světový rekord v nejdelší cestě do Chorvatska a podle mě i stopem by tam dojel rychleji. Co myslíš, Zuzi?
1: Jako je mi ho fakt líto.
0: Jako
1: teda.
0: To je tragédie.
1: Vzhledem k tomu, že se už v neděli vlastně zase vrací zpátky. Já teda doufám, že to stihne do pondělí. Jako.
0: Já chci říct, že doufám, že nebude zpátky cestovat stejně dlouho, jako jel tam, protože jinak se ho dočkáme zhruba do 14 dnů. Jako, jo. To tady budeme vysílat sami tyjo, do konce července, jako jestli to pojede takhle. To je
1: mrzí
0: něco
1: mě, že jsem mu to trošičku přivolala, protože jsem mu včera říkala, no ale tyjo, to budeš mít asi pěkný let, ty bouřky teďka, no.
0: Jo, Zuzka normálně natvrdo zaklala, jo, ona mu nepřála tu dovču, protože my tady musíme dřepět v tom hnusu, takže ona mu říká, hele, to je špatný, tam jsou takový jako velký bouře a to.
1: Turbulence,
0: ano, a teď vlastně jel mezi tím Frankfurtem a Mnichovem a říkal, že měli v letadle teda brutální turbulence, že byly skutečně nějaký bouřky, takže myslím, že se u toho trošku chudák připočural strachy. Já bych teda určitě, abych se zbláznila.
1: No já to nesnáším.
0: Já bych začala pít, i když nepiju normálně, když začala, jak bych řekla dvě vodky.
1: Já bych se upila asi
0: no,
1: v tom
0: jako
1: případě.
0: To je strašný, no, takže my už mu přejeme jenom, ať to třetí letadlo, který během dneška vlastně už bude absolvovat, tak aby bylo úspěšný a aby teda docestoval do toho Dubrovníku, kam se tak těšil.
1: Tak Honzíku zdravíme.
0: Honzíku zdravíme a teď si dáme alkohol, spalovač chlastů.

0: prezident amerických států, lump, a taký lumpík nám tady dohrál. Pojďme se podívat na komentáře z Facebooku. Dneska jsme se vás ptali, jestli jste smutný, když vám odjede kolegyně nebo kolega. A musím říct, že některé vaše komentáře nás skutečně se Zuzkou pobavili. Tady třeba napsal Ondra, Honza je vocas, to bude mít radost, až to bude číst. Jak od takových kober mohl zdrhnout zase na egyptskou plášť plnou otravných místních mužů, fakt nechápu. Věď, tam mu budou nabízet na náramky, ale on jel teda jenom do Dubrovníku, takže tam doufám, že egyptský muži v Dubrovníku...
1: Doufejme, že tam ještě nedopluli.
0: Tam ještě na loďce nedoputovali, takže pohodě. Tady Jan nám psal, dobré ráno, děvčata, Anabel a Zuzko, snad to zvládnete i sami. Zdraví Honzík z Milovic u Zdounek. Jste nejlepší rádio, velké díky, patří vám. No to je krásný. Jinak tam máme spousta pochválných komentářů, že nám to sluší. Za to samozřejmě děkujeme. Milan píše, jste kočky, vaše vysílání super. Proč už dávno nemáte ve studiu klimošku? Je mi záhadou. No my ji tady máme, ale oni nám ji zapínají až v 8.
1: Takže dvě hodiny
0: takže
1: se
0: dvě
1: tady
0: hodiny vaříme. Tady máme sauničku, která se pak přepne do mrazivé Atlantidy. Máme to tady takový jako střídavě oblačno. No a úplně nejvíc jako za mě koment je od Milana, Zorka je fakt dobrá.
1: A
0: právě, že Tomáš mu na to odpověděl, tak to je škoda, že jí Anabel se Zuzkou nepřibrali na focení.
1: Tak teď mě zajímalo teda, jaký rádio pan poslouchal.
0: Jako evidentně, jestli jsi Zorku Hejdovou, ta je samozřejmě krásná žena, ale tu tady teda s námi ve studiu nemáme, takže bohužel.
1: Já bych ještě přidala jeden komentář z Instagramu, tady mám takovou mini básničku. Zdeněk píše... Dobrý metal samičky, co nám pouští pěkný písničky.
0: Ale tak to je nádherná báseň, přihlásila bych se do okresního přeboru básníků. No takže vám děkujeme za vaše milé komentáře, přátelé, a už za chviličku si dáme Marilyna Mansona, Personal Jesus.
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
4: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
8: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
9: Od čtvrtka vepřová plec u Zemana, opět za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
10: Ale ano, od čtvrtka ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny, vepřová plec, opět za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
9: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.

0: Marilyn Manson, Personal Jesus, na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu za 30 sekund je 8:30 a to znamená jediný, že si dáme sportovní zprávy se Zuzkou.
1: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Slušnej výkop na Rock Radio.
2: Fotbalisté Mexika v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili Ekvádor 2-0 a postoupili do osmifinále. Zápas začal kvůli silné bouřce a dešti s hodinovým zpožděním. Dalšími doteď známými postupujícími jsou Kanada, Maroko, Paraguay, Brazílie, Norsko a Francie. Ta porazila v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Švédsko 3-0. Angličtí fotbalisté v roli velkých favoritů rozehrají dnes mistrovství světa proti Kongu. Půjde o premiérový souboj obou mužstev. Africký tým se při druhé účasti na světovém šampionátu poprvé představí ve vyřazovací fázi. Zápas v Atlantě má výkop 18 hodin středoevropského času.
0: Promiň, Zuzi, že mi to tak trvalo, mně se líbila ta písnička, tak jsem si tady klepala nohou. Já jsem si říkala, tyjo, co to je za song, to je nějaká reklama nebo něco, a ona na mě Zuzka tak nervózně tady jako mává, či pustí mikrofon.
2: Ten podklad má 4 minuty, Ježiši, můžem to nechat Krista. Hrát.
0: A dobrá muzika, to už jsem dlouho neslyšela takhle instrumentálně, no nic, jdeme dál.
3: Nový Jeep Compass. Připraven na každou cestu. Moderní SUV s 5letou zárukou. Vyzkoušejte ho na testovací jízdě u prodejců Jeep.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V Brandýse nad Labem se řeší nehoda na Komenského náměstí, kde auto srazilo cyklistu. Na D1 se bouralo ve směru na Ostravu na 236. kilometru. V Mladé Boleslavi se srazily dva osobáky na Jičínské ulici, ta je momentálně uzavřená. A na D55 se stále řeší nehoda ve směru na Olomouc na 4. kilometru. Je tam odstavené auto, po nehodě čeká na odtah.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: vypsaná fixa, detaily. Přátelé, dneska jsme vám opět rozdávali dva lístky na vypsanou fixu, tak jsem z toho úplně zmatená, na Rockfest Dačice samozřejmě. Je tam spousta kapel, je to třídenní festival a my tady máme celý seznam zájemců. Nakonec se vás přihlásilo překvapivě víc, než jsme čekali. Takže ty z vás, který nám volali, mobily do ručky a my vám jdeme volat, tak jdem na to.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
3: Un, dos, tres!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yes,
4: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-polic.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock
1: Radio. Přátelé, jsme zpět a na lince už máme Láďu. Ahoj, dobré ráno.
2: Na to rokeři, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Čau, tak hele, ty jsi nám psal, že chceš vyrazit se svojí paní. Teda ty jsi napsal starou, mám pocit. Ano. Nevím, jestli nás poslouchá, aby si doma nedostal pánvičkou.
2: No to není, že to poslouchá teďka právě, no.
1: Ježíši Kriste,
2: uvidíme,
1: tak
2: uvidíme.
1: To jsem neměla říkat. A ty jsi chtěl být jenom vtipnej, že jo? Řekni, aby si zaujal prostě komentářem, to je jasný.
2: Samozřejmě. Jinak má 45, je úplně mladá.
1: No tak to je skoro v mém věku, hele, tak to my jsme ještě mladice, to je v pořádku.
2: No,
1: do 60 jsme prostě mladý holky, pak už to začíná trošku vadnout, ale furt se to dá.
2: Hele,
1: a ty jsi psal, že chcete vyrazit spolu na morčata na útěku, jestli opravdu někdo zpívá takhle sprostě naživo.
2: Ona to slyšela jakože někde na YouTube a říkala, ona taková hodně slušná, velice slušná. A tak jsem ho chtěla přesvědčit, jakože už tady hráli někde a nechtěla jít, nebo nemohla jít.
1: No tak, tak teď.
2: Tak, že ať věří, že takhle krásně zpívají.
1: Tak teď bude muset. Hele, máte to daleko do Dačic?
2: No asi 3 hodiny, jsem v Moravě.
1: Ty krásu, tak to máte docela kus, jo. A jak pojedete, nebo ubytujete se tam nějak? Ono je to 3 dny, takže já si předpokládám, že tam někde...
2: No, a zrovna to vychází, že máme dovolenou, jsou závodní.
1: No tak.
2: Takže to takhle spojíme úplně hladerně s tím.
1: No tak to je dokonalý, hele, tak to jsme vybrali naprosto správně, to mám velikou radost.
2: To úplně přesně.
1: No tak hele, máš potom povinnost samozřejmě poslat nějaký fotografie, jak jste si to užili, samozřejmě z hotelu, z ložnice, ne, to samozřejmě ne.
2: No, můžeme i z ložnice.
1: Pošlete nám, jak se tam poveselíte s morčátkama a dalšíma kapelama. Zůstaň mi prosím tě ještě na lince, a tě vyspovídám, co všechno o tebe potřebuji, abyste lístky dostali včas. A my už si teď dáme další muziku, před námi AC/DC Hell's Bells.

0: Revolution Renaissance na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu je 8:49 a 27 sekund. To znamená jediný, že já teď musím okamžitě vyrazit na Mělník do servisu.
1: Mělník je dobrý.
0: Ty máš ještě jedny zprávičky a pak tě čeká co, Zuzi?
1: Já vlastně ani dneska nevím, je hnusný.
0: Pojď zahradničit, deště asi ne.
1: Právě, že ne, takže já si budu muset pracovat doma.
0: Ježíš, tak to nezní jako zábavné odpoledne. No já mám pak ještě zkoušku s mým kytaristou a pak mi přijezou gauč z IKEA, takže to bude jako velký, budu mít jako velmi náročné odpoledne, ale skládat to asi nebudu, čověče, protože po včerejším malování, no když tak o malování si můžeme
1: vyprávět.
0: To probereme zítra, jak jsem malovala, to vás pobaví i vás, přátelé. Každopádně si taky zítra řekneme, jestli Honzík po 60 dnech dorazil do Dubrovníku v Chorvatsku.
1: A jestli to už bude, jede zpátky zase.
0: Nebo jestli už jede na cestě zpátky do rádia. Bude to velice zábavný. Tak se mějte krásně, bylo nám s vámi dobře. Zuzka tady ještě chvilku zůstává na zprávě s Kamilem a já vám posílám poslední song, než odejdu, a to je Divoký byl Tsunami. Mějte se báječně, zítra naslyšenou. Páčík, slimáčík.

0: still won't hear.
1: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
2: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké dopoledne, je 9 hodin a jsou tu další zprávy. Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili v úterý večer na dětském táboře 6 lidí po zásahu bleskem do blízkého stromu. Muž byl krátce v bezvědomí a vrtulník ho přepravil do nemocnice. Tam pak záchranáři dopravili i dalších 5 nezletilých ve stabilizovaném stavu. Dnes je poslední den pro podání přiznání k dani z příjmu za loňský rok prostřednictvím daňového poradce a pro uhrazení daně. Termíny pro osobní podání přiznání uplynuly už na jaře. Kdo se opozdí s podáním přiznání o více než 5 pracovních dnů, tomu hrozí pokuta. V Evropské unii začíná platit clo na balíčky ze třetích zemí v hodnotě do 150 eur. Stahovat se bude například na zásilky ze Spojených států a Švýcarska, postihne ale především ty, které se Evropané objednávají u čínských internetových prodejců, jako je Shein, Temu nebo AliExpress. Nově se za každý doručený výrobek budou platit 3 eura. Fotbalisté Mexika v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili Ekvádor 2-0 a postoupili do osmifinále. Mexiko narazí na postupujícího ze zápasu Anglie-Kongo. Hrát se bude od 14:00 znovu v Mexiku. Rock Radio. Počasí. Dneska bude oblačno až zataženo, zpočátku hlavně v Čechách, občas deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty naměříme na jihovýchodě kolem 33 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku bude do 31 stupňů a v Čechách do 25.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: V Brandýse nad Labem se stále řeší nehoda, kde auto srazilo cyklistu na Komenského náměstí. V Mladé Boleslavi se bouralo na Jičínské ulici, ta je momentálně uzavřená. A na D1 pozor, pokud pojedete ve směru na Ostravu. Tam se srazil náklaďák s osobákem v pravém jízdním pruhu na 236. kilometru.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový dopoledne.
2: Máš ještě sílu něco říct?
0: Já jsem dneska nějaká umluvená.
2: Ráno jsi asi hodně mluvila, ne? Zaskočila za Honzu,
0: docela,
2: ne?
0: Jo, a nějak to počasí je takový, jakože bych šla spát.
2: Hele, tamhle se něco žene, koukám, tady za muzeum.
0: No.
2: Že by konečně?
0: Já se trošku bojím, já nechci mít ve Fiatku díry od krup.
2: Jo, takhle, kroupy, no ty dorazili.
0: No.
2: Na Šumavu, myslím, včera nebo předevčírem.
0: Mám pocit, že na Moravu taky a že tam měli až 5 cm.
2: A Praha nic zatím.
0: Praha nic a myslím
2: Přitom se říká, že tady se všechno děje, tady se všechno začíná, tak, rozhoduje.
0: Tak
2: víš co?
0: Nepršelo, už ani nepamatuju.
2: Všechno se nám tady vyhejbá obloukem.
0: Tak uvidíme dneska.
2: No, každopádně muzika z centrály jede normálně standardně do všech krajů a regionů, kde posloucháte Rock Radio, takže děkujeme Zuzce za zprávy, máme 3 minuty po 9. hodině. S vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezký dopoledne a pojďme tedy na tu muziku. Dáme si Stone Sour.

0: 9 hodin 19 minut na Rock Rádiu George Harrison. Dneska máme 1. července, začal nám nový měsíc, to je evidentní, a i v tento den samozřejmě tady máme nějaký historický události, respektive oslavence, kterým se dnes budeme věnovat. Teď je jenom tak letmo připomenu narozeniny Debbie Harry, samozřejmě zpěvačka kapely Blondie, která je velkou ikonou, co se týká hudebního stylu, řekněme takový ty alternativy, skoro až punkový, ze 70. let byly velký rivalky mezi Patti Smith a právě Debbie Harry. No tak ta dneska slaví 81. narozeniny a pořád bych řekl, že ten věk na ní není vůbec znát. A taky si připomeneme narozeniny zpěváka kapely Kex, Štěpána Kojana, který dneska slaví 68. narozeniny. Takže tomu přejeme taky všechno nejlepší. Já osobně mám Kex moc rád. Tahle ta kultura, řekněme, těch kulturákových kapel a akcí, tak ta mi hodně přirostla k srdci a kapela Kex k ním patří, takže Štěpánovi přejeme všechno nejlepší k jeho narozeninám. A pak tady máme jednoho oslavence zahraničního, metalového, ale toho si necháme na příští hodinu a taky si od něj něco zahrajeme. Teď si zahrajeme na Rock Rádiu Arakaina Dimitri, dáme si žít svůj sen, mám tady pro vás Darkness a budou taky Jura Heap.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qwerticket.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Trezorovej obsah v moderním kabátě, to je nabídka sobotního rokovýho referenda. Jedničku mají Ex Argema s albem Velká Morava z roku 2012. Dvojku dostali Ingot a jejich letošní deska 100 černých let. Nebo můžete zvolit Zemětřesení 2 a album Finále z roku 2023. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

0: Tak tohle byly Mötley Crüe na Rock Rádiu, který jsme si dali v 9 hodin a 40 minut, tedy 5 minut před 9:45. No a já tady mám pro vás docela, bych řekl, zajímavou zprávu, aspoň pro vás, který rádi chodíte na koncerty a užíváte si českou muziku. Mimochodem se to týká taky Rock Rádia Stage, který si můžete naladit v dabu, už tuším, že od září, takže už je pravidelnou posluchačskou základnou vnímáno na českým trhu, co se týká hudebních rádií, a pokud máte dneska už v podstatě všichni v autě nebo kdekoliv na těch nových rádiích si dab naladíte, takže tam si můžete naladit Rock Radio Stage, což je muzika, která je víceméně z našich lhů a hájů. Jsou tam samozřejmě taky exportní verze kapel, ale hlavně je to o české muzice. No a pokud sledujete právě Rock Radio Stage na sociálních sítích, tak víte, že dnes tam pro vás máme Lupeny na tři sestry, který zahrajou v Lokti 3.7. a Hluboký nad Vltavou 6.7. No a pokud byste chtěli na tři sestry vyrazit, tak máte možnost si o lístky napsat právě na sociálních sítích Rock Radia Stage. A čas na to máte dneska do 17. hodiny, pak se to uzavře a lístky rozdáme. Takže jestli chcete, koukněte na Rock Radio Stage a napište a třeba to vyjde. Tři sestry, Loket 3.7., Hluboká nad Vltavou 6.7. No a teď pojďme na další muziku. Vysací zámek, dáme si taky Lordy nebo Mr. do celý a taky kulturní typy nás čekají.
1: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
2: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
1: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Trautenberg.
3: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
2: Migové.
3: Harley.
2: Kruci Pisk.
3: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
7: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
17: Rock Radio, co se děje?
18: V pátek 3. července má pražský klub Vagon na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. 4. a 5. července vyražte do Dobšic nad Cidlinou na dobročinný multižánrový festival Help Days Fest. Užijete si kapely Alžběta, Lauter, Argos, Salieri a spoustu dalších. Music Club Modrá Vopice chystá na pátek 3. metalovou akci pod názvem Under the Blade a hned na to v sobotu Krakenroll Abused Monkey Fest, na kterém spojí síly 5 kapel české scény. V neděli 5. vyražte na kapelu Lucie Revival Plzeň do Háječku na letní parket v Heřmaničkách. A ten samej den proběhne Tom Alive Fest v pražském sportcentru Koráb. Na tomhle festiáku vystoupí Imodium, Byt číslo 4 a Pan Links spolu s dalšíma interpretama. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.

nebo na radia.cz. Já, nový plot má. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ženy pro preventivní vyšetření rizika rakoviny prsu nepotřebují ode dneška žádanky od praktického lékaře nebo gynekologa. Mohou se objednat přímo na mamograf. Praktici mohou taky nově předepisovat o 1200 léků víc. Dosud pro recept museli pacienti ke specialistovi. V Evropské unii začíná platit clo na balíčky ze třetích zemí v hodnotě do 150 eur. Vztahovat se bude třeba na zásilky ze Spojených států a Švýcarska. Postihne ale hlavně ty, které si Evropané objednávají u čínských internetových prodejců. Za každý doručený výrobek se budou platit 3 eura. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček zvažuje, zda bude v národním týmu pokračovat. Vzal si čas na rozmyšlenou, nechce se rozhodovat v emocích. Napsal to na Instagramu. Rock Radio.
1: Počasí. Tak se podíváme na počasí. Dneska velká proměnlivá oblačnost, občasné přehánky nebo i déšť, no a denní teploty by se měly pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia, přičemž na Moravě tam by mohly vlítnout až na 31.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
1: Rock Radio. Doprava. No a já vám ještě řeknu, jak to vypadá na našich silnicích. Celkem dobře, jako žádný větší komplikace ani nehody tady hlášený nejsou. Jenom když už bych měl něco říct, tak vás vemu do České Lípy. Pokud budete projíždět ulicí pod Holým vrchem, tak tam je nehoda dvou osobních aut, která tam komplikuje průjezd, tak jenom takovýhle upozornění. Ale jinak, jak jsem říkal, to vypadá celkem dobře. Tak jezděte dál opatrně a šťastnou cestu přeju.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový dopoledne.
1: 4 minuty po 9. hodině startuje další hodinka po 10. hodině. Už bych vám ubral jednu, jestli jste v práci a makáte už od rána a těšíte se třeba na 14. a já jsem vám teď ubral jednu hodinu, tak to jsem asi dostal nadávek a názvu od vás. Každopádně, ne, je 5 minut už teď jsem to prokecal ještě, tak 5 minut po 10. hodině. Kamil Dráp je s vámi, já vám přeju hezkou středu 1. července a samozřejmě si dáme spoustu muziky. Dan Landa bude, Bloodhound Gang nebo taky Within Temptation, se kterýma to všechno začneme. Ale taky tady máme jednoho oslavence, o kterým jsem mluvil v předchozí hodině, nebo respektive jsem o něm nemluvil a řekl jsem, že si ho necháme na tuhle hodinu. A taky si od něj něco zahrajeme. Tak můžete typovat a hádat, než uslyšíte tu píseň, která od něj zazní, kdože by to jako mohl být. No a do té doby ta slíbená muzika.

Rock Radio. Rockovej výrok. Šátky jsou v pohodě. Každý pirát má krátký vlasy. Rolf Kasparek.

0: Dali jsme si Running Wild a to něco málo po čtvrté na 11 a nebylo to náhodou, já jsem v úvodu hodiny říkal, že máme jednoho oslavence, od kterého si taky něco zahrajeme a to je právě skladba Dead All Glory, kterou jsme teď slyšeli v podání Rolfa Kasparka, neboli taky Rock'n'Rolfa, jak chcete, zkrátka tenhle ten borec dneska slaví 65. narozeniny, je úzce spjatý právě s kapelou Running Wild, i když od začátku milénia ji tak nějak průběžně uspává, pak ji zase obnovuje, natáčí desky, pak zase končí, věnuje se jiným projektům, ale důležitý je, že hlavně v 80. letech kapela Running Wild, bych řekl, zásadně promluvila do hudební historie metalový a to hlavně co se týká Evropy. Samozřejmě tenhle ten germánský metal k nám přes hranice měl hodně blízko a tím pádem Running Wild byli u nás hodně oblíbený. Dokonce i píseň, kterou jsme slyšeli, tak tam je česká stopa, protože Ladislav Křížek, který v Německu točil anglického Radegasta, tak se podílel i na vokálech na tomhle albu, hlavně tedy potom i na tom následujícím Blazon Stone, tak tam je slyšet hodně. Takže si pomohli, protože Rock'n'Rolf zase naopak na desce Anděl na útěku nahrál kytarový solo, nebo takový ten úvod do titulní písně, jak je Anděl na útěku, jak jsou tam ty bicí, tak to rock'n'rollový solo je jeho a taky se tam podílel na produkci a natáčel i nějaký kytarový sola, takže si vzájemně vypomohli. Jinak Running Wild třeba za mě, jako já je mám strašně rád, konkrétně album Dead All Glory mám nejradši ze všech, protože to je neskutečná prda od začátku do konce, ale řekl bych, že desky z 80. let jsou fajn, 90. ještě super, ale od začátku milénia to začalo všechno tak nějak trošku splývat a ztratil se tam takový ten punc těch 80. a 90. Tak, ale dají se naposlouchat ty desky, jakože jo, ale přece jenom ty 80. a 90. leta, tak ty byly v podání Running Wild neskutečný. Takže Rolfovi přejeme dneska všechno nejlepší k jeho 65. narozeninám a jdeme na další muziku. Billy Idol, Trautenberci a dáme si taky umf na Rock Rádiu.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
5: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
3: V novém zábavném pořadu
4: Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé v Příbrami.
7: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
8: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
9: Od čtvrtka vepřová plec u Zemana, opět za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
10: Ale ano, od čtvrtka ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny, vepřová plec, opět za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
9: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejnyzeman.cz.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: 10 hodin 39 minut na Rock Rádiu Merlion. No a my se jdeme podívat na náš web rockoviradio.cz, protože tam máme opět nabídku tří alb. Tentokrát zástupci české rockové scény, což je super, českou rockovou muziku máte rádi a vychutnáváte si ji na Rock Radio Stage. No ale teď si můžete vychutnat i na Rock Radio, a to v sobotu od 19 hodin. Ale pozor, ty desky jsou trošku zvláštní. Řekněme, že jsou, ne řekl bych zakázaný, ale řekněme, že nebyly vhodný pro tehdejší režim, tedy do roku 1989, pro normalizační režim. To už možná ani spousta z těch posluchačů mladších neví, o co jde, ale třeba ty starší, ty si určitě pamatujou, že třeba taková Argema to neměla lehký v 80. letech s Velkou Moravou, nebo například Karel Kryl, a to už nemluvím ani o Jirkovi Schillingerovi, který ze začátku jako byl prospěšný pro režim, ale potom, když se začal trošku cukat a připravoval album Zemětřesení, kde ty témata byly dost, bych řekl, až hodně kritický a agresivní, tak to už se až tak moc nehodilo. Tak všechny tyhle ty tři věci jsou zpracované v nových verzích, konkrétně ex Argema v roce 2012 natočila Velkou Moravu, tedy album, který měla připravený, ale v 88. bylo zakázáno a na základě toho i zakázaná celá Argema. Potom Ingot letos vydali desku 100 černých let, což jsou písně Karla Kryla, které jsou zpracované do rockové podoby. Takže o tom, co znamenal Karel Kryl pro zatímní nebo pro tehdejší režim, tak o tom asi není potřeba diskutovat. No a pak zmíněný Jirka Schillinger o Zemětřesení, tedy dvojku, se postaral Miloš Dodo Doležal a zbytek a natočili kompletní album ze všech možných dostupných demosnímků a nahraných písní a zpracovali to pod album, který se jmenuje Finále. Takže tam je asi taková pravděpodobná podoba toho, jak by ta deska Zemětřesení od Jirky Schillingera vypadala, kdyby se nestala ta smutná událost, že přišel o život. Takže hlasujte, zatím tedy aktuálně vede Zemětřesení 2, druhý ex Morava a třetí Ingot. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Teď si dáme Olympic, dáme si taky Kiss and Dynamite anebo Simple Plan.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Ahoj, tady je Petr Jandl, abych chtěl pozdravit všechny posluchače Rock Radia.

0: 26, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Já nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám.
6: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Ploty Dobrý.cz

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Majitelé psů musí od dneška začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat i hned. Zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů. Nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Pokračující podpora Ukrajiny, ale i konkurenceschopnost EU, hodnoty a bezpečnost budou hlavními prioritami irského předsednictví v Radě EU. To začíná právě dnes. Irové přebírají mandát od Kypřanů a v mnohém na ně navazují. Návrat tenisové legendy Siríny Williamsové do Wimbledonu skončil ve dvouhře hned v prvním kole. Ve Wimbledonu se představí ještě ve čtyřhře se starší sestrou Venus, stejně jako do dvouhry dostala divokou kartu.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude velká proměnlivá oblačnost, občasní přehánky nebo i déšť a teploty by se měly pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia. A pokud jste na Moravě, tak tam by to mělo být mezi 27 až 31.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Podíváme se na naše silnice, začneme v Opavě, v ulici Krnovská. Nehoda osobního auta a cyklisty tam komplikuje průjezd na místě policie, počítejte s omezením a zdržením. A v Uherském Hradišti si dejte pozor v ulici Purkyně, tam se srazily dvě osobní auta, taktéž to tam překáží v provozu. Tak opatrně i tam. Šťastnou cestu.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Tak jdeme na elektrický oběd, který startuje 3 minuty po 11. hodině. Máme středu 1. července, s vámi je Kamil Dráb a já vám přeju dobrou chuť, co si uvaříte, bude vaše. A napište na náš Facebook do zpráv, co byste chtěli slyšet, nebo případně můžete taky na e-mail obed@rockoviradio.cz. Já jsem připraven a věřím, že vy taky. Tak se do toho pojďme pustit a první příspěvek, který vám sázím já, je od Kysáku.

Dnešní elektrický oběd otevřeli kysáci, ty jsem tam nasadil já. Teď už pojďme na vaše přání a mám tady jeden vzkaz, který se váže ke kapele Nirvana, protože právě tu si budeme hrát a posluchač, který se nepodepsal, píše, ať se vše daří a krásný den všem a píše tady ještě, že doufá, že se ty i všichni mají hezky. Ano, posluchači, tak doufejme, že se máte hezky a pojďme si dát Nirvánu.

Dali jsme si YouTube na Rock Rádiu v elektrickém obědě, zařídila to Jana a další píseň zařídil Jirka, který napsal, že by chtěl nechat zahrát něco s Vláďou Šafránkem, něco staršího od Brian. Tak já jsem vybral píseň, která se jmenuje Sbírka. Ona se sice objevila na albu Zastavte tu vodu od Harley z roku 2000, je tam úplně jako poslední, ale pozor, je to píseň, která původně byla napsaná pro kapelu Brian, nebo projekt, jak chcete, protože v podstatě se jednalo hlavně o Tondu Rauera a právě Vláďu Šafránka. Tak tuhle tu píseň si dáme tak, jak ji Harley právě zpracovali v roce 2000. A já myslím, že... Ne, myslím, já to vím. Ona je výborně zpracovaná, je to hlavně skvělá skladba, je skvěle zahraná a myslím si, že je to takový utajený klenot právě na desce Zastavte tu vodu, přestože k typickému Harley jakože nepatří. Tak si pojďme vychutnat.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
2: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Trautenberg.
3: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
4: Migové.
3: Harley.
4: Krucipisk.
3: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

Iron Maiden na Rock Rádiu, Elektrický oběd, to je to, co posloucháte, a tohle jsme poslouchali díky Robertovi, který si napsal o tuhle tu úžasnou píseň. Další vzkaz je od Pepy, který píše, že by chtěl nechat zahrát něco od Green Day. Přeju všem posluchačům i vám do studia hezký den. Tak, jdeme si dát Green Day.

Tak, tohle byly Sabatoni na Rock Rádiu v elektrickém obědě, samozřejmě muzika podle vás a tuhle tu skladbu chtěl slyšet Petr. Já tady mám další vzkaz, rád bych nechal zahrát Manowar, Warriors of the World a bylo by to pro tebe, pro mě, pro všechny šoféry a taky pro toho vašeho týpka, který jako jediný do Chorvatska jel přes Mnichov, Lisabon a Buenos Aires. Tak to je asi myšleno na Honzíka našeho. Tak Honzíka zdravíme, třeba nás poslouchá zrovna někde, kde teď momentálně je, nevím. Každopádně pojďme si dát Manowar.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce. Město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

Gáni a November Rain na Rock Radio v elektrickém obědě. Píseň, kterou si přála slyšet Silva a já jsem ji zařadila. Pomalu jdeme do finále dnešního elektrického oběda, protože už nám moc času nezbývá. Každopádně stihneme určitě přání, který je na kapelu Ex Argema, kterou máte aktuálně i v nabídce rokovýho referenda v albech, který byly zapovězený bývalým režimem. No, mám tady nechat zahrát píseň Příchod Věro Zvěstců, to tady nemám, bohužel, ale mám tady z týhletý desky, která byla natočená a která byla i v té původní verzi v roce 1988, tak píseň Ztracená síla, což je za mě geniální ploužák, tak, nebo balada, tak tuhletu píseň si teda dáme, aby jsme si to album připomněli a pro vás třeba, který jste ještě nehlasovali v rokovým referendu, tak vás třeba osloví a dáte týhletý desce svůj hlas. Každopádně pro vás, pro všechny, který si pamatujete tuhletu desku, tak právě teď zazní Argema, nebo Ex Argema na Rock Radio. No a pak tady mám ještě další přání a to je od Peti, která zdraví a chtěla nechat zahrát Foo Fighters. Tak to tam připojíme taky a tím se dostaneme k 12. hodině a elektrický oběd pro tento den ukončíme. Po 12. hodině už se na vás chystá Dan, ten už je tady připravený a s ním si dáte rokový voraz. No a Kamel Dráb se s vámi loučí a přeju vám hezkou středu.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
2: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qwerticket.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
5: Rock Radio. Zprávy.
6: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Odvody živnostníků na sociální pojistné se od července snižují na loňskou úroveň. Změna má zpětnou účinnost k počátku roku. U už odvedených záloh budou moct živnostníci požádat o jejich vrácení. Obce možná budou muset zajišťovat na své náklady kastrace opuštěných a zdivočelých koček. Navíc se budou muset postarat o opuštěné domácí zvíře, které není zdivočelé a o které nemá nikdo zájem. Novelu podpořila v úvodním kole sněmovna. Útočník Marcel Barinka ze zdravotních důvodů ukončil v 25 letech hokejovou kariéru. Na sociálních sítích o tom informoval jeho současný klub Kladno. Extraligu hrál bývalý mládežnický reprezentant taky za Vítkovice.
5: Rock Radio. Počasí.
7: Dnes bude oblačno zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno až skoro jasno. V Čechách se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
8: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
5: Rock Radio. Doprava.
7: V ulici Poděbradská v Praze nehoda 3 osobní aut, je tam překážka na vozovce, tak čekejte zdržení. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
8: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
5: Rock Rádio, rockovej voraz.
7: A já vás zdravím, rockeři, je pár minut po 12. a začíná rockovej voraz s Danem. Já jsem tady našel takovou pecku, že si pustíme Bad Wolves a jejich hit Sober, protože oni už po třetí mění sestavu, poprvé vyhodili zpěváka, po druhý přišel jeho kopie a teď bude nová změna, přijde zpěvačka. Takže uvidíme, jestli to bude do 30 všeho dobrýho, pustíme si od jich starou skladbu Bad Wolves Sober a potom Kabáti a jejich Burláci.
5: Rock Radio.

0: A to byl Alice Cooper a jeho House of Fire z roku 1989. Ale o Alice Cooperovi se bavit nebudeme, budeme se bavit o třech sestrách, protože my pro vás máme lístky. A to 3.7. do Vlokti bude koncert, anebo v Hluboký nad Vltavou 6.7. A my to rozdáváme na Rock Radio Stage, takže koukněte na socky, jak Facebook, tak Instagram Rock Radio Stage. Je tam příspěvek s Faránkem, Faránek má na sobě dres Liverpoolu, to nepřelínete, červený dres, a potom napíšete, kam byste chtěli jít, koho byste vzali a proč byste tam šli. Tři jednoduché věci a my vás pošleme na tenhle ten skvělý koncert Tří sester. Faránek 18. června oslavil 60 let, takže můžete tam s ním zapít jeho narozeniny. Určitě to bude skvělý koncert, já jsem na nich byl na podzim, bylo to výborný, takže mrkněte na naše teda stránky Rock Rádia Stage, jak Facebook, tak Instagram. Dneska v 5 vybereme 4, který dostanou tyhle ty lístky. A já nebudu zpomalovat, protože venku je škaredě, tak jsem se rozhodl, že vám pustím nějakou příjemnou hudbu, ať vám to trošku zpříjemním. Takže Metallica, Billy Talent, Vanastovky a nebo Genesis.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
8: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
9: Od čtvrtka vepřová plec u Zemana, opět za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
10: Ale ano, od čtvrtka ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny, vepřová plec, opět za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
9: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejnyzeman.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

Chudák hoši. Rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

panstvo nečeká, dlouhý schody do nebe a štrekadelka od nebeskýho báru, já sucho v krku mám, tak kopni do tý bedny, ať na

A to byly Genesis a jejich I Can Dance, skvělý hlas Phila Collinse, písnička z roku 1991, ale o tomhle já mluvit nebudu, ale jak se říká, takový to jablko nepadá daleko od stromu, tak přesně takhle to platí i o Violet Grohl, dcera Davida Grohla, frontmana z Foo Fighters nebo bubeníka z Nirvány. Ona se vydala na solovou dráhu, už jste jí, kdo sledujete Foo Fighters, mohli vidět kdysi, že na pár koncertech bubnovala. Ona je skvělá zpěvačka a vydala teďka solovku a já vám kousek pustím, protože je to fakt super. Já jsem to dneska naposlouchal dost v autě, protože vždycky, když jedu do práce, tak si pouštím nové věci, co ještě neznám, naposlouchávám a tohle je něco mezi Nirvánou a starýma Foo Fighters, tak abyste byli v obraze, jak talentovaná holka je.

0: Takže v budoucnu se máme na co těšit, protože tenhle hlas je skvělej a jestli pojede ve stejném směru, tak fakt to bude pecka. Protože nový Foo Fighters, nevím, mě nějak neohromili, my tady hrajeme od nich jenom Window písničku, to je taková jediná z toho dobrá, protože to Your Favorite Toys je takový nic moc. No a já vám pustím další hudbu, já jsem tady vytáhl Vláďu Šafránka, ten nedávno by oslavil narozeniny a ještě před ním budou Nickelbacki a jejich fotograf.
1: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
2: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
1: Super, a balakrylem natřeme futra.
2: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
8: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz

0: Máte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Profi voda. S tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na Autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
9: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Dnes je poslední den pro podání přiznání k dani z příjmu za loňský rok prostřednictvím daňového poradce a pro uhrazení daně. Termíny pro osobní podání přiznání uplynuly už na jaře. Kdo se opozdí s podáním přiznání o více než 5 pracovních dnů, tomu hrozí pokuta. Ženy pro preventivní vyšetření rizika rakoviny prsu nepotřebují ode dneška žádanky od praktického lékaře nebo gynekologa. Mohou se objednat přímo na mamograf. Praktici mohou taky nově předepisovat o 1200 léků víc. Dosud pro recept museli pacienti ke specialistovi. Tenistka Barbora Krejčíková se dnes utká o postup do třetího kola Wimbledonu s nasazenou pětkou ruskou Mirou Andrejevovou. Druhé kolo na londýnské trávě čeká taky Karolínu Muchovou a v českém derby proti sobě nastoupí Kateřina Siniaková s Nikolou Bartůňkovou.
10: Rock Radio. Počasí.
11: Dnes bude oblačno i zataženo, na Moravě ve Slezsku zpočátku polojasno až skoro jasno. V Čechách se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
8: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
11: Na silnici 268H v obci Zákupy, okres Česká Lípa, je nehoda dvou osobních aut, je tam půjde se zvýšenou opatrností, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte.
8: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej poraz.
11: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rockovýho porazu s Danem za sebou. No a koukneme na další hudbu, protože ještě jsem četl dneska, teda se vrátím, než koukneme na tu hudbu, že Pepa Vojtek po 30 letech končí zpívání muzikálu a chce se věnovat vlastní tvorbě anebo kabátům. Tak uvidíme, co z toho vznikne, třeba Pepa vymyslí nějakou pěknou solovku anebo s kabátama nový CD. Tak mrkneme na to Jiné kafe anebo Steel Panther za chvilku.
8: Rock Radio.

Rock Radio, rockovej výrok. Šátky jsou v pohodě, každej pirát má krátký vlasy. Rolf Kasparek.

0: A to byly Running Wild a jejich Race Your First z roku 1987 od téhle německý heavy metalový kapely. No a právě její frontman Rolf Kasparek dneska slaví 65 let. Je to jediný člen, který tam celou dobu byl v této kapele, takže my mu přejeme za celý rokový rádio všechno nejlepší, ať jim daří, ať nás dál baví tato německá hudba. No a já vám pustím další hudbu, třeba Harley, Proč pocit mám, anebo Queeny, We Will Your Rock You.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko. Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Vše pro bagr.cz.
10: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Skvělá muzika. Ty, co to je za muziku?

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: A to byl Mike and the Mechanics Over My Shoulder z roku 1995. Tohle tu písničku furt mám v hlavě, protože moje první spolubydlení bylo s kámošem Jirkou a on vždycky se šel sprchovat, tak voholil tuhle tu písničku a zpíval si to. Tak já tady pak koukal po celém studiu, říkám, není to Jirka, nesprchuje se tady někde. No nic, nebude mluvit o spolubydlení, jdem se pojat na fotbal, protože ten nás zajímá.
1: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
0: Dneska v noci hrálo Mexiko s Ekvádorem, Mexiko vyhrálo 2-0. Dalo se to čekat, i když Ekvádor byl docela solidní, teďka na mistrovství se jevil. Já jsem čekal, že to budou umít horší ty Mexikáni, ale potvrdili roli černýho favorita. Tak uvidíme. Večer v 6 hraje Anglie a Demokratická republika Kongo a od 22 hraje Belgie Senegal. Od 18 teda sledovat to Anglii, tam je výborný překvapení, je to mladý kluk Elliot Anderson, který přestoupil z Nottinghamu Forest, přestoupil do Manchester City během mistrovství. Je to obrovský talent, má skvělý hodnocení, výborně hraje, sledujte ho, skvělej, technický, ten přehled na hřišti. No a za Demokratickou republiku Kongo, tam je to horší, já jsem koukal na tu jejich ofenzivní sílu, ta je teda špatná, ale je tam Cedric Bakambu, je to 35-letý hráč, který letos nic moc nedal, hraje za Betis, dal 3 góly, je to špatný na útočníka, ale tak uvidíme. Myslím si, že úplně bez problému Anglie vyhraje 3-0. A večer nás čeká ta Belgie s tím Senegalem, tam sledovat Kevina De Bruyneho na belgické straně. Kevin De Bruyne v posledním zápase proti Novému Zélandu tak dal gól a má furt skvělý hodnocení. Ten výborný hráč, na kterého budeme jednou vzpomínat, hodně nedoceněný. V Manchesteru City si myslím, že byla škoda, že měl tenkrát dostat zlatý míč. A za Senegal, koho tam sledovat na té straně? Tam budeme sledovat Maného. Je tam Sadio Mané, ten hraje v Al Nassru, vyhrál letos Al Nassrem, vyhráli konečně titul, což i Ronaldo. Dal letos 10 gólů, 6 Aček, je to křídlo, není to úplný útočník. Takže uvidíme, ale já si stejně myslím, že Belgie vyhraje, Belgie je favorit. Myslím si 1-0. A jestli si vzpomínáte, včera jsem říkal, že Norové vyhrajou, tak se tak stalo, i přesný výsledek 1-2, Norsko je hit na celého mistrovství, jak tam ty fanoušci veslujou a dělají vikingy.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: A já jsem tady vytáhl pecky No Dub a jejich Don't Speak, My Chemical Romance, anebo Doga a jejich Road 66.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
5: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Vězk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Jeden den, jedno místo. A pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qwerticket.cz.
7: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
8: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
7: Kazbet? A v čem jsou jiný?
8: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
7: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
9: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
1: Rock Radio, co se děje?
0: V
10: pátek 3. července má pražský klub Vagon na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. 4. a 5. července vyražte do Dobšic nad Cidlinou na dobročinný multižánrový festival Help Days Fest. Užijete si kapely Alžběta, Lauter, Argos, Salieri a spoustu dalších. Music Club Modrá Vopice chystá na pátek 3. metalovou akci pod názvem Under the Blade a hned na to v sobotu Krakenroll Abused Monkey Fest, na kterém spojí síly 5 kapel české scény. V neděli 5. vyražte na kapelu Lucie Revival Plzeň do Háječku na letní parket v Heřmaničkách. A ten samej den proběhne Tom Alive Fest v pražském sportcentru Koráb. Na tomhle festiáku vystoupí Imodium, Byt číslo 4 a Pan Links spolu s dalšíma interpretama. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.

FM nebo na radia.cz. Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Ploty Dobrý.cz.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. V Česku ubylo žádostí o předčasný důchod. Loni jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala 9230. Proti běžným letům je to asi třetina. Za malým množstvím je podle úřadu veliký zájem o dřívější penze z předchozích let díky tehdejší výhodnosti i následné zpřísnění podmínek. Majitelé psů musí ode dneška začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat i hned. Zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček zvažuje, zda bude v národním týmu pokračovat. Vzal si čas na rozmyšlenou, nechce se rozhodovat v emocích. Napsal to na Instagramu.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno, je zataženo na Moravě a ve Slezsku, zpočátku polojasno, je skoro jasno. V Čechách se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D2 na trase Brno-Lanžhot je porouchané vozidlo, čekejte tam zdržení a překážku na vozovce, je tam půjde se zvýšenou opatrností, taky se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rokovej voraz.
2: A máme tu poslední hodinu rokovýho vorazu s Danem a mě tady posílala Romča zprávu na náš messenger, že proč se dělám srandu z toho, že prší. Tady v Praze pršelo, já když jsem měl ráno po dálnici, jsem měl do práce, já většinou jezdím hodinu 15 minut, tak dneska jsem měl 2 hodiny 10 minut. My jsme museli na dálnici zastavit, protože tak hrozně pršelo, že bylo takový to bílý peklo a neviděli jsme na cestu, což bylo docela pekelný, já jsem se modlil, aby do nás jenom nenarazil. Pak jsem se teda rozjel a už to bylo dobrý. Takže tady prší a prý teďka to jde na východní Čechy, tak třeba se taky dočkáte, my už jsme tady ochlazený, máme tady 19 stupňů. A já vám pustím další hudbu, protože máme tu poslední hodinku, takže Divokej byl, Ramones, Škorpíci, anebo Five Fingers Death Punch.

0: A to byl Divoký Bill a Rozárka z roku 2000. Kdo by to řekl, že to je 26 let, kdy vyšla tato pecka? Já Divokýho Billa mám hrozně rád. Člověk do toho dozre, do té hudby vždycky. Já jsem jako dřív je měl rád, ale teď mám ještě víc o to, jak člověk pochopí ty texty a všechno okolo. Ale o tom se bavit nebudeme, já mám lístky sice ne na Divokýho Billa, ale na jinou legendu, a to Tři sestry, a bude jejich koncert bude v Lokti 3.7. anebo v Hluboký nad Vltavou 6.7. a my to rozdáváme na sociálních sítích, a to Rock Radio Stage, jak na Facebooku, tak na Instagramu. Nezapomeňte dát sledování, tam je příspěvek s fanánkem, který tam má na sobě takovej červený dres Liverpoolu, a potom napíšete, kam byste chtěli, koho byste vzali, to označíte a proč byste tam chtěli. Takhle málo stačí a pak my v 5 hodin vybereme 4 a rozdáme lístky. Takže koukněte na to, Rock Radio Stage, jak Facebook, tak Instagram, a napište si o ty lístky. Kluci vám to pak tady rozdají. No a my se mrknem na nějakou hudbu, nás čeká posledních, kolik to je, 45 minut do konce, a nás čekají Rammsteini, Citroni, Three Days Grace a nebo Rasmus.
1: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
2: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Trautenberg.
4: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
5: Migové.
4: Harley.
5: Krucipisk.
4: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebra za podpory Rock Rádia.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
9: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
8: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
9: A můžete využít i výhodné financování.
8: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
10: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
11: Od čtvrtka vepřová plec u Zemana, opět za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
12: Ale ano, od čtvrtka ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny, vepřová plec, opět za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
11: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejnyzeman.cz.
13: Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
14: Prázdniny jsou tady, tedy technicky vzato už tu jsou od minulého pátku, ale oficiálně až ode dneška. A zatímco silničáři si zanedlouho dají měsíční oraz, tak mistrovství světa v motokrosu nabírá na správných obrátkách. O uplynulém víkendu se jelo v portugalské Aguedě a z českého pohledu se doslova přepisovala historie. Ve třídě MX2 získal mostecký závodník Julius Mikola historicky první český houšot v historii samostatné České republiky. To je cena, kterou si připíše jezdec, který se jako první dokáže dostat do první zatáčky. A jezdec Osička MX týmu předvedl parádní start a tohle vysoce prestižní ocenění získal první ze dvou jízd. Třídy si pak připsal 7. a 9. místo a slušnou porci světových bodů. To je taky ta nejlepší možná pozvánka na poslední červencový víkend, kdy se pojede na bezesporu nejkrásnější trati na světě v Lokti u Karlových Varů. A je fakt super, že se tam tuzemští fandové budou moci po letech opět sejít, nejen aby se podívali na nejlepší jezdce světa, ale i proto, že mají komu držet palce. A Jula letos opravdu opravdu jezdecky vyrostl. Umístění v nejlepší desítce nejsou jen náhodná. Do první pětky už taky nakouknu, tak proč by to první bednové umístění nemohlo přijít právě v Lokeckých Serpentinách? Ale kdyby to přišlo v Jižní Africe nebo ve Velké Británii, což jsou závody, které budou Lokti předcházet, nikdo by se na Julu Mikulu nezlobil.
13: Rock Radio, Moto Keci.
15: Tak do tance, mládeži.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v Dabu.

0: A nám dohráli Rasmus a XL Away z roku 2005. A já už tady vidím Kubu ve studiu. Čau, Kubo.
1: Nazdár, čau, čau.
0: Tak vykoupal ses pěkně, když šel do práce?
1: No, přišel jsem si takový trošku zlitej, když jsem přišel do práce, což za normálních okolností je blbý, ale teďka vzhledem k tomu, že je to jenom z deště, tak se to jako může.
0: Takže jsi byl zlitej z nealka.
1: No, jasně, úplně. A ono to padá samo úplně zadarmo.
0: A zase zvochladil, tak se z tebe pařilo, ne? Jak jsi byl rozpálený za ty poslední dny.
1: Jo, stoprocentně. A ty musíš na svojí hlavě taky tohle pocitovat jako hrozně. No, to musí být fajn, ne? Že už se nemusíš tak mazat.
0: Já mám tu nevýhodu, že mi to rovnou teče do očí. Po té plešek to stíká.
1: Jasně, ale to je pak dobrý, že nemusíš sušit zase.
0: Nemusím.
1: Jako, ale má to spoustu výhod, abych se na to koukal pozitivně.
0: A mě se teďka zeptal nedávno kamarád, ne, u mě spal a říká, byl přes rokáčů, mě říká, hele Dáňo, musí se zeptat, máš doma fen?
1: Tak já nevím, možná na pouze, nebo já se bojím zeptat, dobrý. To všechno si ofukuješ. Dáš si mi takový ofouklej totiž.
0: No jako teplým srdčí nic neofuku.
1: Jo, hele, ale to je, ono je to docela příjemný, jako zkus to někdy.
0: No tak já jdu koupit fen. No nic, já se s váma budu loučit, máte poslední necelou půl hodinku rokovýho varazu a já vám pustím ještě nějakou hudbu, třeba R.E.M., Strejdu Proteuse, anebo Eagles Hotel California. Já jsem Dan Kotek a tohle byl rokový varaz Danem, tak se mějte hezky a čau.
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yes,
4: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.

0: 2026. Poděbrady 10. až 11. července. 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
1: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Premiér Andrej Babiš dostal loni od Agrofertu dividendu 4,25 miliardy. Řekl to serveru iDnes.cz s tím, že holding dividendu zdanil a že kdyby firmu převedl do ciziny, stát z vyplacených miliard nedostane nic. Dividendu Babiš dostal předtím, než kvůli zákonu o střetu zájmů letos v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu. Zavedení cla pro levné zásilky ze zemí mimo Evropskou unii narovná podmínky trhu, zároveň způsobí i pokles objemu zboží doručovaného v malých zásilkách. Počet takových zásilek podle zástupce generálního ředitelství cel Jiřího Trousila neustále rostl.
2: K dnešnímu dni už bylo do České republiky dovezeno 106 milionů zásilek. To znamená, že za půl roku letošního roku již jsme překonali ta čísla, kterých jsme dosáhli v minulém roce. Co se týká vývoje v celé Evropské unii, je to velice podobné.
1: Zavedení cla se dotkne hlavně balíčků z čínských internetových obchodů. Na pražském letišti už nově působí speciální jednotka cizinecké policie. Zajišťovat bude jeho ochranu a případně pomáhat útvaru rychlého nasazení při řešení teroristických hrozeb. Útvar je třetí speciální jednotkou policie. Další dvě chrání jaderné elektrárny Temelín a Dukovany. Venezuelská vláda čelí kritice obyvatel za nedostatečnou pomoc po zemětřeseních. Podle nejnovějších vládních údajů si katastrofa vyžádala nejméně 1943 obětí a víc než 10,5 tisíce zraněných. Pohřešovány jsou ale stále 10 tisíce lidí. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Rock Radio, počasí.
3: Prší po celé republice, na severozápadní polovině to jsou poměrně dost vydatné deště a v Čechách máme celkově kolem 20 až 23 stupňů. Ty velké bouřky se tentokrát přesunuly nad Moravu, kde hlavně na východě Moravy čekáme velmi silné bouřky s prudkým větrem, přívalovým deštěm a možná dokonce i nějaký kroupy. K tomu všemu teploty kolem 33, no dneska to rozhodně je divoký, ale aspoň už nejsme na suchu. Zítra ale opět na suchu budeme, to budou teploty už trošku stabilnější, po celé republice bude někde mezi 24 až 28, takže to vypadá, že tuhle tu celou divočinu už máme víceméně snad za sebou.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: S deštěm samozřejmě přichází i hodně komplikovaná dopravní situace. Na D1 na 193. kilometru směrem na Polsko se srazil osobák s motorkou. Docela slušná kolona tam je. Kivadlovej provoz s jedním jízdním pruhem můžete očekávat mezi Dubňanama a Hodonínem na silnici 431. Jsou tam sobě dva osobáci a samozřejmě tam budete dlouho stát. Ještě tady mám dokonce jedno nebezpečí vyloženého dopravního kolapsu, a to v Masarykově ulici ve Valmezu, přímo na Kruhovém objezdu. Je tam odstavený karavan a je to prostě naprostá hrůza. A ještě jednu bouračku mám tady z Plzeňský v Ostravě. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli srážce osobáku s nákladákem. Dávejte bacha, možná se radši autu i dneska úplně vyhněte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: Máme 15 hodin a 3 minuty k tomu čtvrteční, tak to bude zítra, ale dnešní, to znamená středeční rokový odpoledne, právě teď začíná.
4: To je tím, že začíná ten červenec, tak pro tebe už začíná léto, že jo, máme dneska prvního, takže už seš takovej trošičku jako, že už chceš k tomu víkendu, co?
3: No a ten víkend navíc je prodloužený a to bude vlastně, že v pondělí se taky nepracuje, myslím, takže to všechno je vodem posunutý a mě jak jdou napřed hodinky o týden, tak já jsem vlastně jako takhle trošku mimo. A hlavně já mám radost toho, že už je takhle, že už nám tady konečně taky sprchlo a hlavně všímejte si, my si nebudeme už stěžovat na počasí, protože ať je jakoliv, tak je krásně, protože my jsme tady, máme skvělou muziku a vy všichni jste tady s náma, tak pojďme to rovnou odpálit.
4: Když jsi u té skvělé muziky, tak já si myslím, že bychom se na ní mohli rovnou vrhnout. Čekají nás totiž Panoptiko, taky Green Day, Papa Roach se tady staví, ale tady to rokový odpoledne začneme s Halloweenama. A Tale That Wasn't Right.

0: Z lásky zbyl zmar a zmar taky zbyl tady z té písničky, protože Panoptiko právě teďka dohrálo na Rock Rádiu v 15 hodin a 19 minut. No a my tady opět zase máme samozřejmě nějakou rozdávačku, protože tady ten týden rozdáváme na jeden velký festival. A to je Masters of Rock.
1: Bude od 16. do 19. července. Samozřejmě klasicky ve Vizovicích na Zlínsku, vy to moc dobře znáte a taky moc dobře víte, co máte dělat. Máte nám psát na Facebooku do zprávy.
0: Hele, kapely jako Kissin' Dynamite, Halloween, Rasmus, In Flames, Arch Enemy, Marilyn Manson, sakra. U toho prostě chcete bejt, takže jak říká Kuba, na Facebook nám napište do zpráv, proč máme tady ty lístky rád právě vám. Nezapomeňte k tomu dát samozřejmě i telefonní číslo, ať z éteru můžeme zavolat. A tak za hodinku a půl je od nás, jeden z vás dostane.
1: Těšíme se, až uslyšíte vaši radost, ale vy se určitě těšíte, až už my přestaneme mluvit a začneme si zase hrát nějaký pecky. No tak proč ne, hele, na programu teďka máme Masterplan, budou taky vohnouti s jejich gastrosexuálem, ale In Bloom od Nirvány to celý za chvilku roztočí.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: CarGlass opraví, CarGlass vymění.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
12: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
13: Právě dozrál česnek, co má říz.
12: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

Pohoda. Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

šaty koprový a gulášový fyží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: šaty koprový.
1: Tak hoši, rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
2: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Rembrandt a jejich pecka Just the way it is, baby, právě teďka dojela na Rock Rádiu v 15:39 a aby těch lístků nebylo jako dneska málo tady při rokovém odpoledni, tak si představte, že na našem Instagramu a na našem Facebooku Rock Rádia Stage se rozdávají taky lístky na Tři sestry v Lokti a V hluboký nad Vltavou.
1: Tyhle ty koncerty se dějou vlastně už teďka hned za pár dní, 3. července, to je pátek, tak to právě budou v Lokti, budou tam s nima taky MSH a taky EE, takže prostě punku plný kotel. A v pondělí 6. července, kdy je vlastně státní svátek, tak si můžete užít právě tuhletu show V hluboký nad Vltavou v Postřižinský zahradě. Tam s nima právě EEčka budou taky. No a jak říkal Péťa, najděte si Facebook nebo Instagram Rock Rádia Stage. Pozor, to je něco jiného než Rock Rádio. Rock Rádio Stage, tam najdete ten příspěvek, který se tohohle týká. No a máte na to čas ještě něco přes hodinu, tam právě napište do komentářů a v 5 hodin to všechno bude.
0: Stačí do toho komentáře napsat, na který z těch koncertů chcete jít a s kým tam vyrazit a rovnou tam toho člověka i označit. No a jak říkal Kuba, asi kolem 17. hodiny se vyberou dokonce 4 výherci, kteří dostanou lístky tady na ty Tři sestry. Teďka už se hledáme další muziku.
1: With Temptation dohromady s Davem Pirnerem, Lordi, bude taky Tanya anebo Guns N' Roses. Welcome to the jungle!
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Pro doma.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka z toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qrticket.cz.
8: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 3. července má pražský klub Vagon na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. 4. a 5. července vyražte do Dobšic nad Cidlinou na dobročinný multižánrový festival Help Days Fest. Užijete si kapely Alžběta, Lauter, Argos, Salieri a spoustu dalších. Music Club Modrá Vopice chystá na pátek 3. metalovou akci pod názvem Under the Blade a hned na to v sobotu Krakenroll Abused Monkey Fest, na kterém spojí síly 5 kapel české scény. V neděli 5. vyražte na kapelu Lucie Revival Plzeň do Háječku na letní parket v Heřmaničkách. A ten samej den proběhne Tom Alive Fest v pražském sportcentru Koráb. Na tomhle festiáku vystoupí Imodium, Byt číslo 4 a Pan Links spolu s dalšíma interpretama. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené OET vozy do autobazaru Autojarov.
6: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.

0: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Prezident mandát pro summit NATO v Ankaře určitě dostane. Ve sněmovně to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Mandát je podle něj součástí usnesení vlády a bude také obsahem rozsáhlejšího dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro všechny členy delegace. Prezident dnes pro deník CZ řekl, že od vlády mandát nedostal. Adiktologové žádají po vládě písemné záruky o pokračování služeb proti závislostem, a to po dnešním přesunu protidrogové politiky pod ministerstvo zdravotnictví. Chtějí také vědět, kdo bude nově agendu závislostí řídit. Technologie často pomáhají chránit přírodu. Třeba věci z Jihočeské univerzity vyvíjejí autonomní letecký systém, který má zefektivnit záchranu srnčat při senoseči. Jak přesně to funguje, vysvětluje mluvčí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Edita Kadlecová.
1: Vyvíjený systém nejprve autonomně monitoruje vybranou oblast z větší výšky pomocí termokamery. Software následně vyhodnotí místa s pravděpodobným výskytem zvěře a naplánuje energeticky nejefektivnější trasu pro jejich podrobnější kontrolu.
0: Dron pak automaticky přelétá mezi jednotlivými body a v reálném čase rozhoduje, jestli se opravdu jedná o srnče. V Praze přibylo nakažených svrabem. Za letošní první pololetí evidují hygienici 459 pacientů. Loni to bylo za celý rok 691. Rizikový je dlouhodobý kontakt s kůží nemocného anebo infikovanou textilií. Přenos tak hrozí hlavně v ubytovnách nebo sociálních zařízeních. Cestování MHD rizikové není. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Prší nám zatím momentálně hlavně v Čechách. Praha a v západní Čechy teďka dostávají úplně toho nejvíc. Na Moravě momentálně neprší, ale nebojte se vůbec ničeho, protože z Rakouska už se na vás žene docela dost velký mrak, takže asi tak za 2-3 hodinky už se to tam začne pěkně pořádně plnit deštěm. Teploty venku dneska momentálně kolem 26 stupňů, večer nám to padne asi na 19, ale zítra to vypadá, že to bude zatím bez deště, ale znáte to, ono to stejně furt posouvá. Tak každopádně zítra teploty kolem 25.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: V brněnský Líšni pozor na Trnkově ulici, tam se totiž srazili dva osobáky, tak projíždějte opatrně. Dva osobáky se srazili taky na dálnici D5 a kvůli tomu se tam teď projíždí jedním pruhem, tak si dávejte pozor, hlavně na 47. kilometru ve směru z Rozvadova na Prahu. V obci Studánky u Vyššího Brodu, což je na jihu Čech u rakouských hranic, tak tam na hlavním tahu obcí bourali hned tři osobáky, takže i tam si dejte pozor na zhoršenou dopravní situaci. No a ve Cvikově na severu Čech, tak tam bourali dva osobáky, tam, kde se kříží s silnice 13 se světelnou křižovatkou s Československou ulicí, respektive ulicí Československé armády, tak tam dávíte prostě pozor.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
3: 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne si hezky najíždí do svojí druhý hodinky Kuba i Petr za mikrofonem. No a společně s náma dvěma tady jsou taky dva lístky na Masters of Rock, který dneska rozdáváme.
4: Ale moc dlouho s náma jako nechtějí být. Je vidět, že tady u nás se jim vůbec nelíbí a že by rádi k někomu z vás. A tak my jsme viděli, že už si spousta z vás píše na Facebook Rock Rádia do zprávy, že byste ty lístky chtěli získat, ale myslím si, že určitě ještě jsou mezi váma nějaký zájemci, takže pište dál.
3: Je to ještě pořád otevřený, takže nám napište. Vy, co chcete ty lístky, nezapomeňte k tomu taky napsat vaše telefonní číslo, ať vám tady se éteru můžeme zavolat a můžeme si chvilku pokecat. Teďka už ale nás čeká další muzika. Running Wild, Ozzy Osbourne, Good Charlotte, Take Actual Pain, anebo taky naši český škvoři a jejich studený pohledy.

Rock Radio. Rockovej výrok. Šátky jsou v pohodě. Každej pirát má krátký vlasy. Rolf Kasparek.

0: Kapela Running Wild právě teďka dojela na Rock Radio s jejich písničkou Bad to the Bone. A není to žádná náhoda, že zrovna tady ta písnička teďka dohrála a zrovna tady je ta kapela, protože kytarista tady z té kapely Rolf Kasparek má dneska svoje 65. narozeniny a my mu přejeme všechno nejlepší.
1: Rozhodně mu přejeme všechno úplně naprosto nejlepší. Narodil se v Hamburku, říká se mu taky Rock'n Rolf, což je podle mě jako jakmile se jmenuješ Rolf, tak je to úplně geniální přezdívka. V 70. letech byl velký fanoušek kapely Judas Priest, což si myslím, že je jako hodně poznat na jeho tvorbě. No ale právě podle jejich pecky Running Wild si pojmenoval i svoji kapelu, ta se předtím jmenovala Granite Hearts. Ale
0: se docela divím, že se nemenovala ta kapela Rolfing Stones.
1: Hele, ale viď, to je dobrý. Hele, tak pojďme mu zavolat, jako, pojďme mu to prodat, třeba ještě schání kapelu. No takhle, protože ono možná bude schánět kapelu, protože právě tahle ta kapela Running Wild, tak ta hrála do roku 2009, pak vlastně se rozpadli. O pár let později ale znova se vrátili na pódia a samozřejmě taky do studia. No ale letos končí. Oznámili, že vlastně letos je to jejich poslední sezóna. Rozloučí se 18. albem kapely, který by mělo ještě vyjít někdy letos. Každopádně možná, že potom bude Rolf hledat nějakou kapelu, takže Rolfing Stones určitě jako čekají. Myslím si, že ten nápad je zbytečně dobrý na to, aby se jen tak nechal ležet.
0: Zbytečně dobrý.
1: Každopádně i přesto, že vlastně Rolf je Němec a je to velký představitel německé hudby, tak má i českou stopu, protože produkoval album Anděl na útěku, respektive Angel on the Run od české kapely Creason. Takže ano. I vlastně i v rámci Česka jsme se s ním mohli setkat. Ale teď už se pojďme setkat s další muzikou. Co ty na to?
0: Čeká nás Limp Bizkit, taky AC/DC a jejich Highway to Hell, na to se vždycky těším. A nebo Tři sestry, ty budou zase v pekle, nebo možná i v ráji.
2: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.
3: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
4: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
3: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
6: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
12: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
13: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
12: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
13: A můžete využít i výhodné financování.
12: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Trezorovej obsah v moderním kabátě. To je nabídka sobotního rockovýho referenda. Jedničku mají Ex Argema s albem Velká Morava z roku 2012. Dvojku dostali Ingot a jejich letošní deska 100 černých let. Nebo můžete zvolit Zemětřesení 2 a album Finále z roku 2023. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockovyradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer.

0: Manic Street Preachers právě teďka dohrávají It's not war, just the end of love. Není to válka, je to prostě konec lásky. Kdo by tohle to neznal? Každopádně vy určitě znáte aktuální čas, ten je 16.40, posloucháte Rock Radio a právě proto je jasný, že za malou chvilku se dozvíme, kdo získá dnešní lístky na Masters of Rock.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
3: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
4: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Po malý pauzíce jsme zpátky a nejsme tady sami, je tady totiž s námi výherce dnešních dvou lístků na Masters a to je Honza. Nazdar, Honzo.
7: Nazdar, Kubo, čau.
6: Čau ves, hele, tak prosím tě, musím se tě zeptat, klasicky se takhle ptáme všech, už víš, s kým na ten festák půjdeš?
7: Jo, jasně, půjdu s přítelkyní.
6: Jo, a chodíte často takhle spolu?
7: Jo, když se ženeme hlídání na prdka, tak často chodíme spolu, ale...
6: Jasně.
7: S tím hlídáním, ono taky... Taková sranda, takže je to náročnější, ale tak na tohle určitě.
6: Je mi to jasný. Hele, a prosím tě, na kterou tu kapelu se asi jako těšíš nejvíc, těch, co na Masters budou?
7: No, tyjo, já se jako asi takhle na všechny.
6: Jasně.
7: A takhle já nemám nějak úplně vybraný, že bych já si to užil celý a nemám výhrady, že bych úplně se těšil. Já většinou, když se těším, tak mě to pak zklame, takže...
6: To je optimismus, panečku. No hele, každopádně, Honzíku, přejeme ti, ať si to pořádně užiješ i s přítelkyní. Když tak nám klidně počne nějakou fotku, jak jste si to užili a měj se hezky.
7: Určitě, taky se mějte.
6: Tak jo, ahoj.
8: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: Pokud taky seženete hlídání, máte ještě šanci zítra a taky pozejtří, protože rozdáváme tenhle ten týden na Masters of Rock. Teď už ale další rocková muzika bude His Infernal Majesty, neboli Him. Budou taky Nickelback, Rybišky 48 s jejich nebeskou pránou. Ale tohle, to už je ta velká klasika od kapely Iron Maiden z roku 1986. Dámy a pánové, v rokovém odpolední právě teď Wasted Years.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Jsme mladí
2: a neklidní.
1: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piláti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne?
4: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
1: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé v Příbrami.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Premiér Andrej Babiš nevidí důvod ke schůzce s prezidentem kvůli summitu v Ankaře. Vláda podle něj splnila všechna nařízení ústavního soudu. Babiš to Petru Pavlovi napsal v dopise. Pavel dnes deníku CZ řekl, že Babišovi několikrát nabízel osobní setkání, ale premiér se sejít nechce. Z jeho pohledu je už vše rozhodnuté. Po bouřkách jsou ještě bez elektřiny domácnosti, hlavně ve středních Čechách. Podle společnosti ČES jich je zhruba 2300. Jsou ale mezi nimi také oblasti na Karlovarsku, Děčínsku a Rychnovsku. Distributor EGD žádné výraznější problémy neeviduje. Silné bouřky jsou aktuálně v okolí Beskyd. Lidé už objednali státní dluhopisy za 80 miliard korun. Původní plán byl přitom 20 miliard. Objednané dluhopisy musí lidé uhradit do 7. července. V neděli 28. června skončilo první upisovací období a s tím také možnost podat žádost o úpis státních dluhopisů. Praktičtí lékaři a pediatři získali volnější ruku v předepisování léků. Ode dneška můžou nově naordinovat více než 1100 léčiv, které byly dosud vázány na ambulantní specialisty. Co přesně tato změna přináší, to říká viceprezident hospodářské komory Tomáš Prouza.
2: Ta změna může pacientům ušetřit čas, snížit zbytečné návštěvy specializovaných ambulancí a zároveň díky tomu uvolnit kapacity specialistů pro složitější případy.
1: Česko tak udělalo významný krok ke zlepšení dostupnosti moderní léčby. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Na nejvýchodnějších částech České republiky teď probíhá poměrně silná bouřka, taky jsou tam teploty někde kolem 30 až 33 stupňů, v podstatě to, co my jsme si tady užívali včera. Teď se to opravdu týká jenom nejvýchodnějších částí republiky, jinak ale rozhodně s deštěm se potýkáme úplně všude a vlastně čím víc na západ, tím je chladněji, to znamená, že kolem Karlových Varů je třeba pouhých 20 stupňů, ve středu Čech pouze něco mezi 23 až 26 stupňů. Ten déšť by měl ustávat během pozdějších hodin, přes noc by snad už moc pršet nemělo a zítra to vypadá, že bychom se s deštěm měli potkat opravdu jenom ojediněle a možná jenom ráno, ale přes den už by mělo být spíš sucho, už se to víceméně stabilizuje a zítřejší teploty budou někde mezi 24 až 27 stupni.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Podíváme se ještě, jaká je situace na cestách. V ulici Evropská v Praze se tvoří docela dost silná kolona. Osobák tam totiž narazil do semaforu pro tramvaje, takže tam je teďka akorát to MHDčko projíždí s takovým pomalým průjezdem a auta tam pěkně štosujou, radši se tomu vyhněte. Na silnici 13 na 84. kilometru směrem na Liberec v Bílině se srazil osobák s nákladňákem, opět rostoucí kolona. Zatím bez kolony to už se ale sice mohlo změnit, je srážka dvou aut na D1 na 197. kilometru směrem na Polsko, ale jak říkám, minutama možná už to tam začíná stát. Na silnici 19 u Kunštáta tak je kyvadlovej provoz jedním jízdním pruhem. Dodávka se tam srazila s autem a je přes střechu na místě akorát záchranka, takže si prosím vás na to dejte pozor.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokový odpoledne.
3: Rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodiny, máme 17 hodin a 4 minuty a Peťa by tady chtěl udělat nějakou veřejnou omluvu nebo co, prosím.
4: Hele, prosím tě, mě by strašně zajímalo, co je místo z Kunštáta, jako jo. Nevím, proč jsem řekl u Kunštáta, tady jsem chtěl říct u Kunštátu, ale prostě to ze mě nějak vypadlo, hele, on se občas každý někdy trošku splete. Naštěstí se tím mluvením neživím teda.
3: No, hele, to je, když táta se živí muzikou, víš, tak dělá kumšt, takže je to Kunštáta.
4: Jo, Kunštáta.
3: No, aha, takhle se to
4: jo,
3: jako
4: tak,
3: dělá.
4: Jo, tak takhle to
3: no,
4: je, no.
3: To normálně to slovo existuje, neboj se, hele, všechno.
4: Tak dobrý, já jsem si totiž tady začal prostě sjíždět pod stůl v momentě, kdy jsem to řekl, tak hold se tady musím napranířovat, i mistr Tesař se někdy utne.
3: 100%, teď už máme pro vás další muziku, ale potom vám chceme povědět o jednom takovým zajímavým koncertě, který se blíží, takže rozhodně poslouchejte, no a teď už vám tady dáme Heart, budou taky Hammerfall, Kabáti, který se chystají na Myslivecký ples, už se oblíkají celý do zelena, ale teď už je party v naší hlavě. Kapela Pain, rok 2024 a co, rozjedeme to dnešní rokový odpoledne.
4: Jdeme na to.

0: Tohle je krásná balada Alone od sesterský kapely, která se jmenuje Heart, pecka z roku 87. A my jsme si tady všimli, že se blíží takový velmi zajímavý koncert jedný naprosto legendární kapely, kterou rozhodně je dobrý stihnout naživo.
1: Je to tak, 6. července totiž do pardubické arény Enteria přijedou ZZ Top. V novém složení, protože Dusty Hill nás bohužel opustil, ale ještě předtím, než nás opustil, tak on vyloženě jmenoval svého nástupce, který se jmenuje Elwood Francis. A on je to vlastně jejich bývalý technik, který s nima jezdil strašných let. No a je to taky baskytarista a vyloženě Dusty si přál, aby on ho nahradil. A jako vypadá naprosto úžasně, má šílený účes, má plnovou z prostě, jo, je to ZZ Topák, jak se patří. No a přijedou ze svojí show prostě 6. července do Pardubic, takže rozhodně si myslím, že by to posluchači neměli nechat ujít.
0: Jo, já jsem tuhle kapelu vždycky měl hrozně rád. Myslím, že jsme měli dokonce doma nějaký DVDčko jejich klipů a že jsem si jako pak všimnul, že v podstatě všechny ty klipy jsou trošku jako podobný styl. Vždycky prostě na začátku je někdo, kdo nemá zas takový štěstí u žen, pak se najednou objeví ACD, jo. Teda ježišmarja, ZZ Top se objeví, dají mu klíčky od nějakého superfára, takhle mu jako ukážou, že mu teď už můžeš jet, a seš taky frajer, no a pak samozřejmě všechno bylo skvělý a odjel s tou ženskou do západu slunce a všechno bylo nádherný.
1: Přesně tak, správný jižanský blues rock prostě. Jo. Každopádně teďka nás čeká ještě Red Hoti, Systémy a Láďa Křížek tady u nás na Rokovým odpoledni.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
5: Jeden den. Jedno místo. A pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qrticket.cz.
6: Vše pro bagr, náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Foo Fighters a jejich pecka Dear Rosemary nám právě teďka dohrává na Rock Rádiu. No a to už samozřejmě opět značí konec rokovýho odpoledne. My už se tady s váma pomaličku rozloučíme a za chvilku už nás vystřídá kapitán i s jeho rokem na přání, takže už můžete začít přemýšlet.
1: Rozhodně volejte, pište, víte rozhodně kam volat i psát. Volat bych doporučil spíš až po 18. hodině, protože to se to tady všechno stane, ta plavba vlastně vypluje ze svého přístaviště. No a my už vlastně taky se pomalu musíme dát na cestu, protože nás čekají další dobrodružství, ale zítra se na vás samozřejmě zase těšíme mezi 15. a 18. hodinou klasicky v rokovém odpoledni a ty se nesměj, co je?
0: Kubo, jako? Ty seš tak nádherně tajemný, no prostě. Víš. Úplně tady mluvíš o dobrodružství, to jsem zvědavý, jako s čím zítra přijdeš, jaký dnešní večerní dobrodružství si zažil.
1: A pro tebe není každý den dobrodružstvím. Jako.
0: No a jo, takže ty i na filozofii se nám tady dáváš.
1: No rozhodně
0: dáváš,
1: je potřeba takhle to vzít. Hele, nemůžeme si stěžovat na počasí, nemůžeme prostě si jako stěžovat na nudu, všechno to máme ve svých životech, ve svých rukách, pojď.
0: Tak jsem zvědavý, co nám zítra od 3 do 6 řekneš, protože se zase tady na rokovém odpolední uslyšíme. Vy se mějte krásně a čus.
1: Mějte se krásně, čus, tady jsou Beast in Black nebo Aleš Brichta.
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa. Trautenberg. Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
4: Migové.
3: Harley.
4: Krucipisk.
3: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Jsme mladí
8: a neklidní.
7: Jdeme na to!
9: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
10: Piráti, jdeme! Ahoj!
11: Kdo si hraje nezlobí, ne?
12: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
13: Každou neděli dopoledne na Nově.
14: A poprvé v Příbrami.
15: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
16: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
15: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
17: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
18: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
19: Pátek 3. července má pražský klub Vagon na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. 4. a 5. července vyražte do Dobšic nad Cidlinou na dobročinný multižánrový festival Help Days Fest. Užijete si kapely Alžběta, Lauter, Argos, Salieri a spoustu dalších. Music Club Modrá Vopice chystá na pátek 3. metalovou akci pod názvem Under the Blade a hned na to v sobotu Krakenroll Abused Monkey Fest, na kterém spojí síly 5 kapel české scény. V neděli 5. vyražte na kapelu Lucie Revival Plzeň do Háječku na letní parket v Heřmaničkách a ten samej den proběhne Tom Alive Fest v pražském sportcentru Koráb. Na tomhle festiáku vystoupí Imodium, Byt číslo 4 a Pan Links spolu s dalšíma interpretama. Pro Rock Rádio Zuzka Kleinová.

0: Týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Já nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám.
5: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
6: Pěkný podvečer. Zprávy pro vás má Monika Holubová. Beskydy zasáhly extrémně silné bouřky. Ty se podle meteorologů vytvořily v oblasti Novojičínska až Ostravská Bohumínska. Hasiči už hlásí desítky výjezdů a hrozí i přívalová povodeň. Bouřkové mraky se příliš nepohybují a ta nejvyšší výstraha platí do 7 večer. Mělo by se jednat o poslední vlnu bouřek. Lidé už v tomto týdnu nahlásili na 3000 událostí. Sněmovna schválila zrušení pravomoci prezidenta týkající se vedoucích misí, a to u mezinárodních organizací. Změna zákona o zahraniční službě je součástí širší doprovodné novely k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích. Od tohoto měsíce platí OSVČ nižší zálohy na důchodové pojištění. Snižuje se i paušální daň v prvním pásmu a živnostníci mají nárok na vrácení peněz ze záloh a daně, které už od začátku roku zaplatili. Jak získat přeplatek, vysvětluje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
7: Poplatníkům tak vznikne přeplatek odpovídající rozdílu mezi původní a novou výší paušální zálohy, který v tomto případě činí 4 932 korun. O výše uvedenou částku si může poplatník snížit paušální zálohu splatnou 20. července.
6: V červenci tak místo běžné zálohy stačí zaplatit 4 230 korun. Spokojenost s vládou od ledna pozvolna klesá. Ukázal to průzkum agentury STEM s tím, že nespokojenost se sněmovní opozicí nicméně zůstává vyšší. Zatímco v lednu byl poměr spokojených a nespokojených s novou vládou vyrovnaný, v červnu nespokojenost převyšuje spokojenost o 12%. Tolik zprávy, hezký večer.
8: Rock Radio, počasí.
9: No, já bych si ty průzkumy radši nechal od cesty a dáme si počasí. Pojďme se podívat podle Českého hydrometeorologického ústavu. Bude zítra většinou polojasno, na východě zpočátku až zataženo a ojediněle také déšť. Během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnost přibývat. No a později se vyskytne i déšť, nejvyšší teploty na 26, no a v 1000 metrech na horách stupňů 17.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
9: Podíváme se na silnici číslo 13 u Bíliny, okres Teplice, zdravím bratry a sestry na sever. A tam jsou dvě havarovaná vozidla po nehodě, jsou to dva osobáky, nehoda byla ošklivá, je tam dokonce i záchranka, tak pozor na to. Podíváme se do ulice Máchova v Lomnici nad Popelkou, okres Semily, tam tvoří překážku na vozovce. Havárie osobního auta do domu, tak buďte opatrní a ještě se podíváme do Sokolovské, do Prahy, tam dvakrát osobák v sobě, je tam silný provoz díky této nehodě, tak buďte trpěliví, opatrní. No a ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
10: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
9: Ahoj, námořní budíci, máme 18 hodin a 4 minuty a přátelé, no a je tu středa, jeho tam třeba, tak než ho tam začneme sázet, tak přátelé, trocha rock'n'rollu se vždycky hodí. Máme 2 hodinky na to, aby ona jemu nebo on jí vyřídil nějaký vzkaz a připravili jsme se na hezký večer. Pojďte toho využít, náš pořad se jmenuje Rok na přání, já jsem váš kapitán na vlnách slušní rockový muziky Jirka Vajdis, dobrý večer a pojďte mi rovnou volat do kapitánský kajuty na 725844424 nebo psát na Messengera a nebo do mailu, to už je na vás. Hned na začátku si poskočíme s Fanem Halenem a peckou Jump, no a během téhle skoro 4 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho!

0: Tak jo, hop hop, to jsme si poskočili s panem Heinlenem a peckou Jump. No a teďka dáme první na vaše přání. Volal mi Roman, že zrovna na dovolené s rodinkou, že děti pobíhají zmatený, nevím, nevědí ani kam se mají vyčůrat, takže bychom měli jako krs muziku poradit. K čemuž je tady samozřejmě ideální kašpárek v rohlíku a pecka Čůrej. No a děcka, tady se dozvíte, že čůrej sem i čůrej tam, děti, je to jedno.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byla rodidla rvoucí skladba Without You od Hinder. Přátelé, nějak je tu podezřele moc narozenin na dnešek. No a když jsme u těch narozenin, tak včerejšek měl krásný završení. Když jsem jel domů z práce, takový rozněžnělej z toho, jak jste byli jako účastný té tragické věci, která mě potkala, tak jsem volal, jo, volal mi bratranec a říkal, hele, sorry, já jsem ti to nemohl zvednout, tohle vím, všechno vím, ale já jsem ti to nemohl zvednout, protože jsem byl na porodním sále a narodil se další Weingärtner. Takže jeden odešel, druhý přišel a mám krásnou, jak se to říká, když jsem strejda, no to je jedno, to mi teďka nenapadá to slovo, ale jmenuje se Anděla. To je krásný. Takže kruh se uzavřel, jeden přišel, druhý odešel, je to krásný, je to zdravá holka, všechno je v pořádku, takže jsem byl vlastně potěšený na závěr dne. Tak, přátelé, pojďme na další teda narozeniny. Psal tady Toník Poduška. Ahoj, chtěl bych nechat zahrát něco pro svoji dceru a brášku a kamaráda, který dneska slaví narozeniny. Chtěl bych mu popřát tímto ještě jednou všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a tě pořád takovej pohodovej blázen. Zahraj mu něco od Iron Maiden. Tak jo, milej kamaráde, hodně štěstí, zdraví a kopec rande navrch. Dneska to budu asi ještě opakovat, protože těch narozenin je opravdu hodně. A od Iron Maiden si dáme pecku Be Quick, All Be Dead.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

0: Tak to byl Mick Jagger a jeho parta fešáků Rolling Stones, Anybody See My Baby. No a teď si dáme zase nějakou češtinu. Volala mi Hanka Souta, že jemu synáčkovi milovanému Vladislavovi je dneska 12 let. Ládiku, tak gratulujeme. Přejeme hodně štěstí, zdraví jako pec, randy na vrch, to je to nejdůležitější. No a měli bychom si dát něco o traktoru, prej. No taky já jsem vybral pecku my, jestli seš tím OK.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání.

0: Tak, to byl Alice Cooper s peckou Love Should Never Feel Like This. Alice Cooper, Joe Perry a samozřejmě s Aerosmith, Johnny Depp, takový všude zdejší pán, nebo třeba Matt Sorum z Guns N' Roses a další vám v sestavě Hollywood Vampires zahrajou už 6. září v hale Fortuna v Praze. Já si myslím, že kdo má rád fakt kvalitní rock'n'roll a má rád všechny tyto jmenované, který jsem jmenoval, máte rádi kapely Aerosmith, Guns N' Roses, máte rádi Alice Coopera, samozřejmě máte rádi Johnnyho Deppa, Piráta jednoho, tak určitě vyražte na ten koncert, protože já jsem třeba jejich CDčka opravdu poslouchal a sám velmi zvažuji, že ten koncert navštívím, protože je to kvalita, určitě to bude skvělá show a chlapi jsou to gentlemani úplně úžasný. Takže přátelé, toliko ke koncertům a teď pojďme na další muziku, kterou tady pro vás máme. Tak, kdo mi psal tady? Jakub Uhlíř, ahoj, prosím, zahraj mi něco od Green Day pro mě a moji manželku k nám do kuchyně. Jdeme vařit, tak ať se dílo povede. Hele, jasně, tak nezapomeňte, že co se doma uvaří, to se doma taky sní. No a v kuchyni to musí lítat. Bang, bang!
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Baumaxi ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
1: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
0: Super. A balakrylem natřeme futra.
1: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes,
3: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.

0: Tak to byl Bon Jovi a Living on a Prayer, náš bývalý kudrnáč a navždycky romantik. No a teď si půjdeme dát nějaký mailisty taky, aby jsme na ně nezapomněli. Psala mi Adélka. Dobrý den, chtěli bychom popřát našemu úžasnému tatínkovi Pavlovi Krumlovi k jeho 50. narozeninám všechno nejlepší. Ať je každý den plný zdraví, štěstí, dobré nálady a lidí, které má rád. Přejeme mu, aby měl stále důvod se smát, splnila se mu všechna přání, aby si užíval každý den naplno. Tati, máme tě moc rádi a děkujeme za všechno, užij si své kulaté narozeniny s láskou celá rodina, Adélka, Pajíska a manželka Ivča. No a měli bychom tatínkovi zahrát pecku Spalovač chlastu od Alkoholu. Tak, milej táto, k 50. ti přejeme i za celý rok rádio hodně štěstí, zdraví a kopec randy na vrch. No a než se Spalovač chlastu rozhoří, tak taková výzva pro vás, jako vždycky, pište mi na Messengera nebo do mailu vaše návrhy na jazyk pro časové znamení a taky nějakou tu situaci, v které byste ho dnes chtěli načapat. No a můžeme vám za to zahrát VIP píseň na přání hned po 7. hodině.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: co tam fláknem dál po těch Disturbed, přátelé, na úplný závěr týhle hodinky si dáme něco pěkně starýho. Volal mi Jirka od Strakonic, že jeho dcera Kačenka dneska slaví krásných 25, dejme tomu, ano, tak to je, je to dáma, takže slaví 25, víc už určitě ne, a že má ráda stejně starý věci, jako má rád on, a z těch novějších, jakože třeba jako Harley a alkoholy a takovýhle věci, tak si dáme něco staršího, přátelé, a dáme si skladbu, já doufám, Kačenko, že k mému blahopřání hodně štěstí, zdraví jako pec randy navrch, nepohrdneš skladbou NIB od Black Sabbath.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

unusiorlo luarina, naluna akutak arfinek marlun gorpop ammalu sorlu siornatigut, puisit aminik nerisasionirar lunga kisianiman nakut sun natok inus sairner sumik. Tak dnes jste slyšeli dobrý večer, je 7 hodin a já bych si dal tulení steak, ale tentokrát prosím medium rare, nikoli krvavý jako vždycky. Tak přátelé, to bylo grónsky neboli eskimácky, jak chcete. Ano, krev by se nám úplně při středě nehodila. Toto byl nápad Jardy Sutnera, který napsal: ahoj kapitáne, zkus eskimáka, který chce k večeři steak z tuleně medium rare. Děkuji, Jarda. Tak já doufám, že seš spokojený, Jardo, já ti za to zahraju, co budeme mít a co ty budeš chtít, nějak to spojíme. No a na úvod naší druhé půlky roku napsání si dáme Offspring, You're Gonna Go Far, Kid.

0: Tak, Jarda Sutner mi tady psal, že to bylo super, že přesně takhle by si objednal na severu tulení steak. Tak jo, tak já ti věřuju, Jardo, ať ti ho objednej, nebo ať ti ho přinesou tak, jak ho máš rád. A co bychom si měli dát jako VIP písně na přání, tak to tady Jarda píše, že by to měly být Sex Pistols. No jasně, jak jinak, když je ta středa. No a pecka Pretty Weekend z roku 1977. Tak přesně. Přesně na tuhle pecku jsem teďka myslel. Jdeme na ní.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání.

0: Tak to byla krásná pečka od Pre-Request Just Tonight. A my se nacházíme v druhý půlce našeho pořadu Rock na přání na vašem rock rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Volal mi úplně krásný malý námořníček, slušný zase, dobrý den, prosil bych, děkuji, nashledanou, jmenoval se Kubík. A říkal, že je strašně velký fanda kapely Trautenberg, že jezdí úplně na všechny jejich koncerty a že by chtěl mamince a tatínkovi, Petře a Kubovi, nechat zahrát něco pěkného od Trautenbergu. Hele, tak já myslím, že jsme už dlouho neslyšeli pecku Lund, tak jestli dovolíš, Kubíku, tohle je pro tvýho tatínka a pro tvoji maminku.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
2: Právě dozrál česnek, co má říct.
1: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
3: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
4: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.

0: The show.
1: Pojďme, raný biznismeny kysáky, a s pečkou Psycho Circus máme za sebou a před sebou opět českou záležitost. Psal mi tady Kozel. Ahoj, prosím, mohu poprosit písničku pro našeho majitele baráku Je veselého, ať není smutný, ale že ten barák je opravdu na odstřel. Tak tu samou píseň od Aleše Brichty. Dobrá, tak milí pane veselý, nebuďte smutný a poslechněte Aleše Brichtu.
2: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byla píseň Photographu od kapely Def Leppard. A my si dáme nějakou klasiku od chlapců, jimž šéfuje pan Tyler. To je ten, co si může strčit do huby banán na štorc, taková velká má ústa. A možná i právě to mu dopomáhá k tomu, že je tak vynikající zpěvák. Volal mi Míla, že by si dal právě od Aerosmith pecku Hole in My Soul a byla by úplně pro všechny středečníky. Tak prosím.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Bez...
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
3: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: uších vám zní do finále jdoucí pořad oblíbený váš večerní rok na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgisem. Ještě jednou jsem otevřel mail a tam jsem se dočetl, že mi píše Jirka a napsal, já bych si dal prosím tě od elektrikářů AC/DC bleskem z Prahy na Děčín něco pěkného vyber. Tak jo, tak co jsme tady dlouho neměli od AC/DC? Posílám na Děčín pana Cezara. Hail Caesar!
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

Milí námořníci, čas se opět naplnil, nedá se nic dělat, budeme končit. Máme zhruba za nějakých 9 minut 8 hodin. Čím se rozloučíme dnes? No tak to bylo velmi zajímavé. Psal mi tady Vítě Ubl. Pěkný podvečer, kapitáne. Vešlo by se tam něco krásného od George Michaela? Hele, to je až tak sladký, že ani náš archiv to nezná, jo? Tak jsme přemýšleli něco, aby jsme splnili, jo? Ať nemáme jen mokré střechy, když je ta středa pro všechny. Dámy, dívky, s pozdravem Vítek z Nejtku, píše dál Víťa. No, tak jsme přemýšleli a najednou do toho Víťa skočila a říkal, že by to chtělo něco rodidla rvoucího od Powerwolf. No, Víťo, hele, takhle, Powerwolf, ty dokážou rvát různý části těla, ale rodidla to úplně nevím. No, nicméně, našel jsem tam pecku, která by se na středu hodila asi nejvíc a ta se jmenuje Demons are the Girl's Best Friend. Já si myslím, že když v ženský probudíte ty správný démony, tak středa bude stát za to. Takže s touto písní se s vámi pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám dvojitě plodný večer a budu se na vás těšit, milí námořníci, zase zítra po 18. hodině u roku na přání. No a do té doby se mějte, jak chcete. A něco pro to dělejte. Pí.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Prázdniny jsou tady technicky vzato, už tu jsou od minulého pátku, ale oficiálně až ode dneška. A zatímco silničáři si zanedlouho dají měsíční oraz, tak mistrovství světa v motokrosu nabírá na správných obrátkách. O uplynulém víkendu se jelo v portugalské Aguedě a z českého pohledu se doslova přepisovala historie. Ve třídě MX2 získal mostecký závodník Julius Mikula historicky první český holšot v historii samostatné České republiky. To je cena, kterou si připíše jezdec, který se jako první dokáže dostat do první zatáčky. A jezdec Osička MX týmu předvedl parádní start a tohle vysoce prestižní ocenění získal první ze dvou jízd. Cíli si pak připsal 7. a 9. místo a slušnou porci světových bodů. To je taky ta nejlepší možná pozvánka na poslední červencový víkend, kdy se pojede na bezesporu nejkrásnější trati na světě v Lokti u Karlových Varů. A je fakt super, že se tam tuzemští fandové budou moci po letech opět sejít nejen, aby se podívali na nejlepší jezdce světa, ale i proto, že mají komu držet palce a Jula letos opravdu jezdecky vyrostl, umístění v nejlepší desítce nejsou jen náhodná, do první pětky už taky nakouknu, tak proč by to první bednové umístění nemohlo přijít právě v Lokeckých Serpentinách. Ale kdyby to přišlo v Jižní Africe nebo ve Velké Británii, což jsou závody, které budou Lokti předcházet, nikdo by se na Julu Mikulu nezlobil.
0: Rock Radio, Motokeci.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
1: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický, oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadraplán.
2: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
1: Co, kolik to stojí?
2: 9650.
1: No, tož na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
2: Ne, zbyde mě.
1: Jak zbyde? Však 9650 máš 9600, no.
2: No, a 50 mě zbyde.
1: No vidíš, ty vyděláš, no.
2: Jo.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Víťa, řekni mi něco japonsky.
2: No. Kushitsu Yamaha Naso Tasha.
1: Co to je?
2: Španělá gejšo, udělej pro mě něco nesmírně krásného.
1: Víťa.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný Halík se k naší četě už nevrátí, protože se provinil proti řádům Československé lidové armády.
2: Akorát se ožral, pochcel a poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel, byla by naše armáda za chvíli bez čeho, byla by bez velitelů. Tím by se ovšem oslabila naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. A každý velitel, který si ožare držku, jim žene vodu na mlej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Znáte akademika Plíška? Fazekáš.
3: Neznám.
2: No vidíte. Akademik, státní cena za fyziku, čestný doktorát v Reykjaviku a tak dále a tak dále. A víte, co bylo jeho životním dílem?
3: Nevím.
2: Sám to řekl. Desetisměna. Půl roku mu trvala organizace a rok rekonvalescence. A my tady máme, prosím, dvě směny navíc. Jestliže se to podaří, budeme jediní v republice a možná, tedy možná, na celém světě, prosím.
0: Rock Radio. Konec legrace.
4: Tak mi to teda nandej, nandej, nandej.